0: Více značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
0: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
0: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
0: www.autokoutek.cz
1: Již 30 let.

Tak tohle byla další hezká česká písnička Na Blaníku. Zdraví vás Vlasta Suk. A co pak vám říká tohle? Ha. No, já myslím, že milovníci Trabantů zajásali, zavzpomínali na své dětství mnohdy. No a dnes je to přesně 36 let, kdy definitivně skončila výroba Trabantů. Posledních 444 se však v roce už nepodařilo prodat. Zbylých 351 kusů bylo k mání ještě do roku 96 v jedné německé síti supermarketů. První Trabant vyjel z výrobní linky v německém městě Zwickau koncem října 1956, jen tak pro zajímavost. A pojďme dál, co se stalo ještě 25. července. Třeba v roce 1969 byly vyhlášeny HKO Jeseníky a ještě rok 1891 tehdy první cestující mohli zkusit lanovku na Petří. Na nos vezli se před 135 lety. Ve své době šlo o nejdelší dráhu tohoto typu v Rakousku-Uhersku. Délka trati byla 383 metrů. Tolik tedy pohled zpátky do minulosti a teď už opět hrajeme hezky česky.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 21 a foukat bude slabý proměnlivý během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
5: A kde všude nás naladíte?
4: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Rádia Blaník přeje Vlasta Suk. Máme sobotu 25. července roku 2026, kdy svůj svátek slaví Jakub. Tak blahopřejeme. V tento den v roce 1968 se narodil britský popový zpěvák George Michael. Opustil nás před 10 lety. Kdo má narozeniny, tak to je herečka a textařka Gabriela Osvaldová, její 73 let a 36. slaví Pokáč.
1: Život prostě občas není fér.
0: Tak všechny oslavence zdravíme samozřejmě a posíláme další hezké české písničky. V rámci nočního vysílání pokračujeme právě teď.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 21 a foukat bude slabý proměnlivý během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník, noční vysílání s Vlastou Sukem. Je sobota 25. července a i dnes pro vás chystáme písničky k táboráku, takže večer, až se sejdete s přáteli, s rodinou, roztopíte grily či ohýnky, tak vám zahrajeme třeba Montgomery. Montgomery, bio zvony. Taky Žalovu. Když si někdo pozor nedá, jak se... A nebude chybět Pavel Dobeš. Hej, hej, hej, hej, Marilu, a spousta další. Sejdem se v Nešvilu. Tak v 18 startujeme. Sejdeme se v Nešvilu, tak někdy Marilu.
1: Pam, pam. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
2: Nosím černý brejle.

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 25. července, dnes má svátek Jakub a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu popolední začínají ve Včelné pod Boubínem na Prachaticku slavnosti medu. Nabídnou ochutnávku medu z celého světa anebo také ukázku tradičních řemesel. Dnes se také koná anenská pouť v Plané u Mariánských lázní. V Zoo Dvůr Králové začínají africké dny. Nabídnou africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků a také africkou gastronomii. Hrad Sojanov na Svitavsku pořádá akci Dny práva útrpného. Lidé se mohou těšit na bohatý program. Od 10:45 dopoledne se konají mimořádné prohlídky sklepení zámku Duchcov na Teplicku. Barokní sklepy sloužily k uchování nápojů a potravin. Návštěvníci budou moci nahlédnout do zasypané kotelny a podívat se na nedávno objevené poklady ze sklepů. Historický jarmark pod názvem Řemeslný jarmark začíná v Plumlově na Prostějovsku v 10 hodin dopoledne. Nabídne ukázky dobových i moderních řemesel. A Pražská zoo v Troji pořádá víkend hmyzožravců. Nabídne tematické krmení zvířat a také ochutnávky hmyzích specialit zdarma. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz
2: TSR Czech Republic.

0: Na Hladníku, vanastovky, bed na odvězky. Vanasta se k vám přeje krásné ráno, za 4 minuty bude 6. Chystáme pro vás čerstvé zprávy, taky předpověď počasí. No a po 6. hodině odstartujeme sobotní Dobré ráno, Rádio Blaník. A mezi písničkami, které vybíráme, Jakub Smolík.
1: Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak.
0: A taky nám zaspívá Marie Rotrová. A nebude chybět Aneta Langerová. Tak pokračujeme tak jako celé léto. I dnes vám budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: No, sobota bude ve znamení sluníčka, jasno, maximálně polojasno, s teplotami od 25 do 29 stupňů a v 1000 metrech naměříme kolem 21 stupňů Celsia. Rádio.

0: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Zranění vojáci kvůli nehodě vrtulníků jsou mimo ohrožení života. Přibývá mladých řidičů. Rozsáhlé požáry sužují Evropu. Krásné sobotní ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Vojáci zranění při nehodě vrtulníků jsou mimo ohrožení života. Podle informací armády jsou při vědomí a stabilizovaní. Dodala, že zraněným i jejich rodinám poskytuje maximální podporu. Armádní vrtulník Venom se zřítil ve čtvrtek popolední v náměšti nad Oslavou při návratu z výcvikového letu. Jedna vojačka zemřela. Možnost řídit auto už od 17 let láká stále více mladých lidí. Program L17 umožňuje nezletilým usednout za volant pod dohledem zkušeného mentora. Kolik takových řidičů už jezdí po českých silnicích, přiblíží mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
4: Od ledna 2024 do konce června 2026 získala řidičské oprávnění skupiny B v režimu L17 celkem 72 465 osob a řidičský průkaz si vyzvedlo 70 000 z nich.
3: Žádost oprávnění i zápis mentora lze jednoduše vyřídit i z pohodlí domova na portálu dopravy. Zejména jih Evropy trápí rozsáhlé a nebezpečné lesní požáry. Španělsko vyhlásilo v madridském regionu národní stav nouze. To si vynutilo evakuaci tisíců lidí. Španělsko i Francie kvůli ničivému živlu požádali o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU. Ve Francii tak pomáhají české i slovenské vrtulníky. V Itálii hoří na Sicílii a v Kalábrii. Požáry zuří i v Turecku a Řecku. Eurobankovky získají novou podobu. Zadáním byla témata evropská kultura a řeky a ptactvo. Vítězný návrh zvolí Rada guvernérů, přikloní se ale k názoru veřejnosti. Vybírat mohou i čeští občané. Hlasování je totiž otevřeno všem občanům Evropské unie. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už startuje vysílání s Vlastou.
5: Moje přesně 6 hodin, tak vám přeju krásné ráno a zdravím vás.
1: Vlasta Suk
6: na Rádiu Blaník.
5: Na okamžik koukneme do kalendáře, popřejeme k narozeninám, zaspomínáme a taky si budeme pohodově hrát. Startujeme s Alešem Brichtou, tohle je Slečna závist, tak ať se hezky poslouchá a pokud možno dobře vstává. Pohodový start víkendu vám přeji.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník.

Lucie Bílá a písnička SMS v sobotním Dobrém ránu na Blaníku. A tuhle píseň má na svědomí herečka a textařka. No, o text se postarala Gabriela Osvaldová. A právě Gábina Osvaldová dneska slaví narozeniny. Narodila se v roce 1953, takže slaví 73. Blahopřejeme. V tento den, 25. července roku 1968, se taky narodil britský popový zpěvák George Michael. Bohužel už je to 10 let, co nás tenhle skvělý zpěvák opustil. No ale ještě tu máme jednoho oslavence, ano, je to ten s tou kočičkou. Český zpěvák vlastním jménem Jan Pokorný dneska slaví narozeniny. Narodil se v roce 1990, slaví tedy 36. narozeniny. A jeho písničky máme rádi. Život prostě občas není fér, až příliš krutej může se zdát, nehraje se jako solitér. Tak co? Víte? Pokáče určitě znáte. Blahopřejeme všem oslavencům a taky Jakubům, kteří slaví Jakub Smolík dneska. No, v kalendáři září právě jméno Jakub, které je oblíbené po celém světě. Takže Jakubové, blahopřejeme. A víte, kolik vás je? Více než 102 tisíc. Tak si ten váš sváteční den užijte naplno a teď písničku Až se ti jednou bude zdát. Bude 7:15.

čo vedia milovať, milovať. Skupina No Name a Povedz mi na Blaníku. Já vám teda povím, že při dnešním ránu 25. července bych očekával jiné teploty. Let's kde. Teď aktuálně jsou kolem nuly, ano, na Šumavě a dokonce přes noc mrzlo. Jak to vypadá u vás v tuto chvíli? Taky máte pocit, že jsme úplně někde jinde, v jiném měsíci? Kolik je u vás stupňů Celsia a co na obloze, jak to vypadá? Svítí se vás sluníčko? Co plánujete na dnešek? Klidně mi to zavolejte na 800 109 109 anebo napište SMS na 603 118 118. Některé vaše příspěvky dáme do vysílání za chvíli a taky si zahrajeme Marii Rotrovou krásnou písničku Doma. To je ta nádherná píseň ze seriálu Polabí.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Sluní.

0: ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
0: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
0: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
0: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Chcete to nejlepší pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové zahradní techniky Honda v Liberci na ulici Milady Horákové. Najdete zde kompletní sortiment produktů pro dům a zahradu značky Honda, včetně originálních sekaček se dvěma sekacími noži, které dokonale posekají a pozbírají i mokrou trávu. Honda stroje Liberec, Milady Horákové 1093.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
6: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
7: A kdy jindy by měla dojít? Tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
6: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
8: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
9: Nemáme ani moře, ani velehory.
10: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
11: Zlaté české ručičky.
12: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
10: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
11: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Marie Rotrová a krásná písnička Doma ve vysílání Rádia Blaník do pohody dnešního sobotního rána. Je 6:30, k tomu 1 minuta, no a teď míříme za vámi.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma?
0: Tak ptal jsem se, jak to u vás vypadá. Spousta SMS-ek, některé z nich dáme do vysílání. Žděrec u Plzně, 8,6, slunečno, azuro, hezký den, přeje Jarka. Dobré ráno, Dolní Podluží, svítí sluníčko, ale jen 9 stupňů, hezký den. Pozdrav posílá František. Brno, 12 stupňů, příjemných ládek. Tak máme tady další SMS-ku. Dobré ráno z Tábora, je 8 stupňů, ale už svítí sluníčko. Dnes jsou v Bechyni keramické trhy, vždy moc hezká akce, tak se pojedeme podívat. Iva z Tábora, Ivuško, děkujeme, i s pozvánkou to máme, kouká. Tanvald, zatím 6 stupňů, podmračeno, lehce fouká, hezký den se je Marta. Ještě třeba tahle SMS-ka z Milína, u nás jasno, fouká nepříjemný studený vítr, na teploměru nic moc, 11 stupňů. A co telefonáty, dobré ráno, kdo pak je tam?
2: Andreas, ahoj, dobré ráno. Volám ze Žďáru, nebo kousíček od Žďáru nad Sázavou, a tady je 12 stupňů. Sluníčko, jasno, nádherný.
0: No vidá.
2: Ráno, tady je to super.
0: Krátce po 7 se spojíme s meteoroložkou, to nám prozradí. Představte si, že dokonce -4 někde.
2: Wow.
0: No. Takže buďme rádi za těch 12, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
0: Rádio Blaník, dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady posluchačka ze Sočan. Tak my máme 12 stupňů a peču koláče, protože dneska slavím s manželem 60 let svatbu.
0: Je, no tak to já vám moc blahopřeju, ať se daří a krásné výročí, naslyšenou.
3: Děkuji, nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobré ráno.
4: Dobré ráno, Blaníčku, tady Pepík, Pučery, okolo Kolína. Máme tady 13 stupňů, jasno, trošku fouká větříček, hezký den.
0: Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou, ahoj.
0: Rádio Blaník, dobré ráno.
5: Dobré ráno, tady Petr Zemstišová z Dubí u Teplic. Volám, jaký je u nás počasí, tak ráno v 5:30, když jsem vycházel z domu, tak bylo krásných 8 stupňů, bylo to na takovou lehkou bundičku. Teď jsem u koní, protože já chodím brzo ráno, takže jsem u koníků a máme teď 12. Nádherný ráno, sluníčko svítí, takže bude krásný den.
0: A já vám děkuju.
5: Všechny Blaníky.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, už se to začíná vylepšovat, co se teplot týče. No ale skutečně leckde je daleko chladněji. Více po 7 hodině.

0: skupina Kryštof, písnička Inzerát. Mimochodem, tahle kapela aktuálně boduje s písní Půlnoční hřích. V české desítce ji můžete slyšet. Pokud jste včera propásli premiéru, tak zítra v poledne chystáme reprízu. Za 3:45 já přeji krásné sobotní ráno a teď zamíříme do Polné. Na tamním hradě se dnes odehraje tradiční přespávačka se speciální prohlídkou. S pozvánkou je tu kurátorka Městského muzea v Polné Michaela Musilová.
1: Láká vás přenocovat v hradních komnatách? Zbalte spacák, karimatku, přijďte do Polné a zažijte noc na hradě. Čeká vás speciální prohlídka s kostýmovanými průvodci, opékání špekáčku a večerní promítání filmu Pod čirákem. Následně se můžete uložit ke spánku v historických sálech Polanského hradu.
0: Tohle zní báječně. A kdyby se vám třeba nehodil dnešek, je to narychlo, tak pak je šance zažít noc na hradě v Polné na Jihlavsku ještě v sobotu 29. srpna. Tak si to někam poznačte, tohleto si myslím, že se vám bude líbit. Za chvíli si zahrajeme třeba Anetu Langerovou a taky dorazí Suzy Quatro, Chris Norman, Stumbling In. Dobré ráno, ať se hezky vstává.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Třikrát týdně vyráží

0: Vánek, Rádia Vlaní.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
0: Pohodové české rádio.

0: Tolik tedy Roxette, písnička Joyride. Přiblížila se 7:00, další čerstvé zprávy za okamžik a pak si opět budeme hrát pohodové písničky. Chystám Karla Gotta. Zůstanu svůj, ať různé vlá... Taky zaspívá Vaby Daněk. Franta má pere, Ježiši Franta. A Poetika Půlnoc. Celé léto hrajeme hezky česky za 4 minuty, odbije 7:00.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A dnes nás čeká podle meteorologů krásný den plný sluníčka, teploty vyrostou na 25 až 29 a v 1000 metrech na horách měříme kolem 21 stupňů Celsia.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spíte lépe, žijte lépe.
6: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Ceny pohonných hmot stoupají. Železniční tunel z Prahy do Berouna se výrazně prodraží. Zbrojovka Brno nastoupí proti Spartě, chystají se opatření. Krásné ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Paliva v Česku za poslední týden výrazně zdražila, skončila vládní regulace a od pondělí tak čerpací stanice stanovují ceny opět volně. Průměrná cena benzínu vzrostla skoro o 2 koruny. Za naftu si připlatíme téměř o 5 korun za litr navíc. Levněji se tankuje v Ústeckém kraji, naopak nejdráž tradičně v Praze. Železniční tunel z Prahy do Berouna vyjde na 76 miliard. To je výrazně víc, než se předpokládalo. V současnosti se připravuje dokumentace k projektu a zároveň pokračují geologické průzkumy. Samotná výstavba skoro 25 kilometrů dlouhého tunelu by měla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Jde o jeden z nejrozsáhlejších dopravních projektů u nás. V Ústeckém kraji skončilo období zvýšeného nebezpečí požáru. Krajské úřady ho vyhlásily 26. června. Sucho v regionu přetrvává zejména na Děčínsku. V Národním parku České Švýcarsko, kde před 4 lety vypukl rozsáhlý požár, nadále platí zvýšený stupeň požárního rizika. Při něm je zakázaný vstup do lesa v noci. Fotbalová zbrojovka Brno dnes vstoupí do nové sezóny domácím zápasem se Spartou Praha. Kvůli očekávané vysoké návštěvnosti se připravují také bezpečnostní opatření v okolí stadionu Srbská. Více řekne mluvčí tamní městské policie Markéta Skřivánková.
9: Na utkání zbrojovky s pražskou Spartou se připravuje zhruba 70 strážníků, kteří budou dohlížet na bezpečnost v okolí stadionu. Do rozsáhlého opatření se zapojí.
8: Fanouškům policisté doporučují přijet raději městskou hromadnou dopravou než autem. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Vlastovi.
10: Necelá minuta bude 7. Dobré ráno přejeme.
11: Vlasta Suk na Rádiu Blaník.
10: Za okamžik se spojíme taky s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu. Řekneme si, jaké počasí nás čeká nejenom dnes, ale i zítra a budeme si hezky česky hrát. Tohle je Hana Zagorová, Standa Ložek a Petr Kotwald. Můj čas a teď je přesně 7 hodin.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Poetika, písnička Půlnoc, posloucháte Blaník, 10 minut po 7 hodině, to je aktuální čas.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A ve vysílání s námi meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Iveta Kodátková. Dobré ráno přeji.
2: Hezké dobré ráno.
0: Tak jak to venku vypadá aktuálně?
2: Tak aktuálně máme slunečno, jasno nebo polojasno a teploty se pohybují opět poměrně nízko, od nejčastěji od 12 do 7 stupňů Celsia. Chladněji bylo i v údolích, tam teploty klesly až k 5 stupňům a vůbec nejchladněji dnes opět v mrazových kotlinách, v Krušných horách a na Šumavě, kde opět mrzlo nejchladněji, Kvelda Perla minus 3,7 stupně Celsia.
0: No, 25. července. To nevypadá na takové teploty. Každopádně, co dnešek, jak to bude vypadat?
2: Dnešní den bude slunečný, bude jasno nebo polojasno, maximální teploty 24 až 29 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách bude kolem 21 a vítr bude slabý, proměnlivý, ale během nevětšinou mírný jižních směrů.
0: Co zítřejší den?
2: Neděle, ta se bude postupně zatahovat, bude převažovat v odpoledních hodinách až oblačno, až zataženo a vyskytnou se také přehánky, výjimečně také bouřky. V dopoledních hodinách, zejména v Čechách, odpoledne a večer ty přehánky čekáme místy a výjimečně také tedy zabouří. Ranní minimální teploty už o něco vyšší, 16 až 12, ale v údolích stále o něco chladněji, až 10 stupňů Celsia a odpolední maxima 27 až 31 stupňů.
0: Tak jo, já vám moc děkuju, mějte se krásně.
2: Není vůbec za co, taky se mějte hezky, nashledanou.
0: A my jedeme dál hezky česky. Dalibor Janda, Žít jako kaskadér, právě teď. A za chvíli zaspívá Iva Vydaněk písničku Franta má péra. Tak buďte s námi a krásné sobotní ráno vám přeji.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: I tahle písnička se hodí k táboráku, k večerní pohodě. A těch písniček k táboráku pro vás máme letos o prázdninách opravdu spousty. Každý prázdninový víkend vždy celou hodinu mezi 18. a 19. A teď jedna ochutnávka.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Nebo spíš několik ochutnávek, které si zahrajeme dneska večer. Chystáme pro vás Babiho Daňka Montgomery.
3: Montgomery, bio zvony.
0: Taky Michala Tučného.
4: Cesty toulaví. Já vím, že se vás už nikdy nezdají.
0: No a jako každý víkend i dnes jednu nedvědovku live, ano. Exkluzivně pro vás naspívali Mladí nedvědi, Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší. Dnes tedy a zítra písničku Nad Sázavou.
5: Nad Sázavou, nad Sázavou. Občas vzpomene si člověk asi na ty časy krásný, kdy zpívali jsme brontosaury spirituál.
0: Tak písničky k táboráku dnes mezi 18. a 19.
2: Písničky k táboráku
1: na Rádiu Blaník.
0: Za 8 minut už bude půl osmé, dál ode mě pro vás třeba Iveta Bartošová, PS.
6: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
9: Tak to musíme do Spoltexu.
8: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
9: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
8: Tak už pojeď.
9: Spoltex.cz.
10: Kdo je tam?
11: Soudní exekutor.
10: Nejsme doma.
11: To máte pravdu, už nejste doma.
12: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
13: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v Hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
14: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: ve Svianech ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
4: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
3: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
4: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
3: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
4: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
3: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
4: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
5: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
6: Kdekoliv na světě
7: a 24 hodin denně.
6: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
7: na našem webu radioblaník.cz.

0: Tak tohle je zpěvačka Pink na rádiu Blaník. 8:04, přeji vám krásné sobotní ráno. Přemýšlíte, kam vyrazit na výlet? My vám s výběrem pomůžeme. Společně s kolegou Krajánkem a Martinem Císařem vyrážíme do terénu třikrát týdně, vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu a pátráme po místech, které rozhodně stojí za vaši návštěvu. Stovky tipů pro vás najdete na našem webu a je tam i reportáž z Aqualandu Moravia. Ten jsem navštívil a povídal jsem si s generálním ředitelem Tomášem Svobodou. Zjišťoval jsem, co tady všechno je.
1: Tak atrakce především vodní, to znamená skluzavky a tobogány, těch atrakcí dohromady je až 40. Máme tady taky 16 bazénů, oblíbené vlnobytí. Z těch tobogánů bych vypíchnul například vodní horskou dráhu High Five, která má na své cestě 5 stoupáků, nebo krásný okruh Lazy River, který dohromady měří víc než 300 metrů.
0: A novinkou letošního roku taky písečná pláž. A ten výhled na Pálavu, no to je paráda. Všechny fotky, videa a komentáře, reportáže najdete na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblanik.cz. Dnes do terénu vyjede kolega Martin Císař, no a dneska to bude o té vynikající šunce, ostatně další podrobnosti nám prozradí on sám, krátce před 9:45.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: No teď už vám opět budu hrát pohodové písničky. Tohle je Karel Gott, Zůstanu svůj. A za chvíli i Palo Habera, Láska, necestuj tým vlakom. Krásný poslech, jsme Blaník.

0: Posloucháte Rádio Blaník a tohle je písnička z doby, kdy měl ještě Pavla Habera dlouhé vlasy. Začátek 90. let mu přinesl i tenhle hit Láska necestuj tým vlakom. A náš blanický hit vám zase může přinést nemalé peníze.
1: Slunce dál svítí na Rádiu Blaník.
0: No jo, ta naše blanická písnička Slunce dál svítí se rozáří eterem Blaníku a když se tak stane, od pondělí do pátku, tak vy hned máte volat studio 800 109 109. Tuhle písničku právě hledáte, když se dovoláte jako první, automaticky jste ve hře. My vám pak pustíme krátkou ukázku, protože v té písničce je těch hlasů více a když uhodnete, kdo zpívá ten konkrétní kus, dáme vám 5000 korun. Ve středu tahle písnička hrála v našem vysílání a posluchačka Petra bohužel neuhodla.
2: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
3: Tak co, víte, kdo to je?
4: Netuším.
3: No, tak to teda to není dobrá odpověď.
4: Tak zkusím Koláře, Petra, anebo zkusím spíš Bártu, Nojda Bártu.
3: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: Tak bohužel Petře se nezadařilo, ale to znamená jediné, že když Petra neuhodla, tak se to zdvojnásobuje a už hrajeme o 10 000 korun. Takže jakmile po neděli uslyšíte písničku Slunce dál svítí.
1: Slunce dál nám svítí.
0: Volejte studio 800 109 109, když se dovoláte jako první jste ve hře a pak už vám přejeme hodně štěstí.
1: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No a dál vám hrajeme pohodové písničky Village People, YMCA nebo hezky česky Turbo a chtěl jsem mít, je 7:45. Dobré ráno.

0: A to je kus pravdy, že čas nejde vzít zpátky. David Koller nám o tom zpíval právě teď, krátce před osmou. Zprávy s Kristýnou Ševčíkovou za okamžik a písničky k tomu po 8 hodině. Michal David. Taky dáme Brontosaury. A Pavla Bobka. Tohle je Má dívka N. Celé léto hrajeme hezky česky. A za 2 minuty už bude 8. Skážu dík vám.
1: Já patřím Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes by mělo být krásně jasno, polojasno, s teplotami od 25 do 29 stupňů a v 1000 metrech okolo 21 stupňů Celsia.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Návrh stan zrušit slevu na manžela, zvýšit slevu na dítě vláda asi odmítne. Vyhořelá budova ve Zlíně půjde k zemi. Tenistky Krejčíková a Valentová budou hrát o postup do finále. Hezké ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Vláda v pondělí zřejmě odmítne návrh skupiny poslanců STAN. Ti chtějí zrušit daňovou slevu na manžela nebo manželku s nízkými příjmy a zároveň zvýšit slevu na děti. Podle vlády je návrh starostů v rozporu s jejím programovým prohlášením, kde chce vláda obnovit původní podobu slevy na manžela. Nyní platí podmínka pro její uplatnění, že v domácnosti musí současně žít vyživované dítě do 3 let. Vyhořelá výšková budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně půjde kompletně k zemi. Majitel musí celou stavbu odstranit do 15. prosince. Nebezpečné části stavby musí pryč do 6 týdnů, rozhodl stavební úřad. Příčina požáru zatím není známá. Policie požár prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Nový úsek dálnice D35 se na jeden den otevře veřejnosti. Den otevřené dálnice se dnes bude konat mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Na co všechno se mohou návštěvníci těšit, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
6: Využijte neopakovatelnou šanci jako jední z prvních vyzkoušet 2 kilometry nové dálnice pěšky, na kole nebo koloběžce. Pro inlinisty bude vymezen speciální úsek. Čeká na vás také ukázka silniční a stavební techniky, fotokoutek a spousta soutěží pro děti a zábava pro celou rodinu.
5: Akce odstartuje v 10 dopoledne a potrvá do 4. odpolední. 2 české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Lili Tagerovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Darjou Signorovou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už opět Vlasta.
0: Ano, startujeme. Další společnou 60-minutovku je 8.
1: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: Sobota 25. července, kdy svůj svátek slaví Jakub, takže milí Kubové, všechno nejlepší. Těch pranostik jsem tady koukal, je opravdu velká spousta, vybral jsem třeba tuhle. Pakliže na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti. No tak to se máme na to těšit.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.

0: Léto s Blaňkem.
1: Cukrová vata, turecký med, srdce z perníku.
2: Prašnina, cukrová vata.
0: Jsou věci, které se nemění.

0: Tak tohle byla velká romantika od Spice Girls, Viva Forever, na rádiu Blaník. Už bude 8:45, za chvíli si zahrajeme třeba skupinu Oceán s písní Ráchel a taky nám zaspívá Kristýna pri oltáři. Ještě předtím ale repríza pondělního putování kolegy Mirka Táborského.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským. Krásný den, milí Blaníci. Tento týden se budu trochu zabývat historií, protože, co si budeme povídat, dělo se toho na našem území v minulosti opravdu hodně. Například na pahorku v lese poblíž Kladna stojí pomník z černé žuly. Ten pahorek je pozůstatkem jedné ze 60 pravěkých mohyl rozesetých po okolním lese a pomník je připomínkou jejich archeologického výzkumu v 90. letech 19. století. To nejzajímavější se tu ale našlo ještě předtím, než výzkum začal. Pravěké mohyly u Velké Dobré objevil koncem 19. století mladý, tehdy nově vysvěcený kněz Antonín Nedvěd ze sousedních Doks. Byly mu nápadné pahorky, které nacházel na zalesněném návrší zvaném Hora, severně od Velké Dobré. Mluvil o nich s místním lesníkem a nakonec se rozhodli, že jeden z pahorků společně rozkopou, aby se přesvědčili, zda je správná jejich domněnka, že by to mohly být pravěké mohyly, tedy uměle navršené pohřební pahorky, skrývající ve svých útrobách ostatky dávno zemřelých lidí a vedle nich i dary, které neboštíci dostávali na cestu do záhrobí. Kněz a lesník otevřeli jeden menší pahorek u cesty, ale uvnitř nenašli nic. Druhý den se do lesa vrátili a zkusili rozkopat ještě jeden. Tentokrát si vybrali pro změnu jeden z těch velkých. A na podruhé už jim štěstí přálo. Pod hromadou hlíny a kamení odkryli pohřební komoru, v níž objevili větší množství bronzových předmětů, včetně diskovitých ozdob, náramků a jehlic, také sekerky, dýky nebo skoro půl metru dlouhý meč. Páter Nedvěd zajel do Prahy a ohlásil vzrušující objev v Muzeu království českého, předchůdci dnešního Národního muzea. Předseda archeologického sboru muzea Josef Ladislav Píč byl zrovna na vykopávkách u Turnova a do Prahy se vrátil až za 2 dny. Zpráva z Velké Dobré o nálezu bronzových staležitností ale vzbudila jeho zvědavost. No a co se dělo dál, vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
3: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Pokračování tohoto výletu nabídneme krátce popolední, teď už ale slíbený Petr Muk se skupinou Oceán. Dobré ráno.

0: oltári.
1: Zpěvačka Kristýna a pri oltári. Za 5 minut už bude 9:30. Před námi za chvíli třeba Botox My 2 a taky další hezká česká od brontosaurů Růže z papíru.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Teď s námi ve vysílání taky meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Iveta Kodátková. Dobré ráno.
3: Hezké dobré ráno.
1: Tak dnes, to už jsme říkali, bude jasno nebo polojasno, s teplotami do 29 stupňů v 1000 metrech, na horách okolo 21. Jak by to mělo vypadat zítra?
3: Neděle ta se bude postupně zatahovat, bude převažovat v odpoledních hodinách až oblačno, až zataženo a vyskytnou se také přehánky, výjimečně také bouřky. Zpočátku v dopoledních hodinách, zejména v Čechách, odpoledne a večer ty přehánky čekáme místy a výjimečně také tedy za bouří. Ranní minimální teploty už o něco vyšší, 16 až 12, ale v údolích stále o něco chladněji, až 10 stupňů Celsia a odpolední maxima 27 až 31 stupňů.
1: A co začátek pracovního týdne?
3: Tak začátek příštího týdne bude deštivý, to znamená v pondělí, že na většině našeho území zaprší, ale postupně během pondělního dne budou v odpoledních hodinách srážky ustávat a oblačnost se opět bude protrhávat. Pondělí bude nejchladnějším dnem příštího týdne, maximální teploty jen do 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku kolem 26 a v následujících dnech příštího týdne se nám bude oteplovat a také čekáme většinou slunečné počasí.
1: Tak jo, já vám moc děkuju, mějte se krásně.
3: Není vůbec co, taky se mějte hezky, nashledanou.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
4: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
2: na Blaníku. Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Topshop v Mladé Boleslavi v Bondi.
7: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
8: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
9: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
11: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Léto má svůj zvuk.
13: Cinknutí ledu.
12: Smích přátel.
13: Hudbu, kterou máš rád.
12: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
13: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
12: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
13: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
12: Svianela, česká tradiční limonáda.
14: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
15: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
16: Fenomén Šance Liga je zpět.
17: Tady Tomáš Koubek z Liberce. Jdeme do nové sezóny naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
0: Všechny zápasy fotbalové šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
18: Křižanské léto vás zve na komedii Manželé v nesnázích. Lucie Vondráčková a Jaromír Nosek v chytré komedii o tom, že jeden romantický film může změnit celý manželský život. V úterý 28. července od 7:30 v amfiteátru v Křižanech. Vstupenky na křižanskeleto.cz.
19: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

Tolik tedy Botox, písnička My dva ve vysílání Blaníku. 8:30, 6 minut navrch. Připomínám, že i dnes pro vás máme dobré rady do zahrady, které pro vás chystá kolegyně Iva Lecká. Pokud přemýšlíte, čím vylepšit zahradu během tohoto letního období, tak si dobré rady nenechte ujít. K tomu Iva také vypátrala, kde seženete spoustu věcí na zahradu v akcích právě teď o prázdninách. Tak krátce po 9:00. Teď Sandra Hirošíma.

0: vyhýbat. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj, a chci tančit ve vysílání Blaníku. Za minutu bude 8:45 a teď míříme na sever.
2: Obytňákem na sever.
3: Obytňákem na sever.
1: Už se to kolegovi Petru Slívovi krátí, v úterý už ho uslyšíte v dobrém ránu, ale ještě stále se nám taky hlásí ze severu, jak to vypadalo včera, jaké události zažil, co nám sdělil.
4: Už jsem vám povídal o velštině? Ne? Tak to musíte slyšet. Teda velšsky ode mě neuslyšíte ani slovo. A mám podezření, že tam mají na ORL pořád co dělat, když vytahují z krku ty zapadlé a zpřelámané jazyky. Slova ve velštině totiž téměř postrádají samohlásky. Sem tam se nějaká objeví samozřejmě. A ne, nadarmo je nejdelší název železniční stanice na světě právě velšský. Jestli chcete vidět, jak vypadá, mrkněte se potom na náš web na textovou podobu dnešního příspěvku. Tato železniční zastávka se nachází v obci stejného jména na ostrově Anglesey v severním Walesu. Její název má 58 písmen a v překladu znamená tohle. Kostel Panny Marie v Rokli u bílého lískového keře poblíž prudkého víru a kostela svatého Tysilia u červené jeskyně. Vlastně jsou dobří, že se jim to podařilo nacpat do jednoho slova.
1: Už krátce po 11. hodině se nám opět přihlásí, dozvíte se další zajímavosti z jeho cest.
2: Obytňákem na sever.
3: S Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
6: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
1: No teď už opět hrajeme pohodové písničky. Phil Collins, Can't Stop Loving You ve 8:45. Za chvíli hezky česky Pavel Bobek. Má dívka M.

0: Až na kožu nahý Richard Miller právě teď na Blaníku. Za 4 minuty bude 9. Za chvíli odstartuje dopolední vysílání na rádiu Blaník. Dáme si čerstvé zprávy a předpověď počasí. No a samozřejmě nemůžou chybět písničky, třeba tahle. Lucie Bílá, Honza Bendik. Jednu malou chvíli. Dáme Činasky. A taky zaspívají Petra Janů s Petrem Jandou. Není nám už 17.
1: Není nám už 17. Život máme před sebou.
0: Tak jdeme dál. Hezky česky celé léto na rádiu Blaník.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes má svítit sluníčko, teploty, tak ty nám vyšplhají na 25 až 29 stupňů. V 1000 metrech naměříme kolem 21.
3: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Rezort školství uvolní pro znevýhodněné žáky miliony. Roste počet vězňů, kteří utíkají z nestřeženého pracoviště. Do Evropy dorazí další vlna veder. Krásné sobotní dopoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Základní školy s vyšším počtem sociálně znevýhodněných žáků budou od září čerpat více peněz na jejich podporu. Ministerstvo školství pro tyto děti do konce roku uvolní 222 milionů korun. V Česku vyrůstá přibližně 300 tisíc dětí, které si z rodinného prostředí nesou znevýhodnění ovlivňující jejich vzdělávání. Práce mimo cely snižuje recidivu, vězňů na útěku ale přibývá. Jen od začátku roku už věznice řešily skoro 6 desítek takových událostí. Za útěk jim hrozí až dalších 5 let za mřížemi. Prací mimo cely tráví čas více vězňů než dříve. Tito lidé obvykle nebývají nebezpeční. Trestaní jsou za méně závažné činy. Do vězení se během 7 let vrátí každý druhý propuštěný. Evropě hrozí další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se začátkem týdne mohla vytvořit tepelná kupole, která se může přesunout i nad střední Evropu. Podle některých modelů by mohlo být kolem 40 stupňů. Meteorologové ale upozorňují na to, že budou předpověď zpřesňovat. Návštěvníci pražské zoo mohou o tomto víkendu ochutnat pokrmy z hmyzu. Součástí tradiční akce hmyzožravců budou také komentované přípravy pokrmů nebo soutěžní stanoviště pro děti. Ochutnávky hmyzích specialit jsou v ceně vstupného. Více dodává mluvčí zoo Filip Mašek.
13: Ochutnávky budou probíhat u vzdělávacího centra poblíž hlavního vchodu a lidé se tam zároveň dozvědí, jak se chovají a zpracovávají například potemníci, brazilští, šváby, argentinští nebo takzvaní mouční červy. Zkrátka nepřijdou ani obyvatelé zoo Praha. Všechna hmyzožravá zvířata totiž budou mít speciální komentovaná krmení.
12: Návštěvníci mohou vyzkoušet například cvrčky na česneku. Ano.
0: Přesně, cvrček na česneku. Mňam.
12: Hmyzí špízy nebo sarančata v banánovém těstíčku. Tolik zprávy Rádia Blaníka. Teď už Vlastík, co ty a cvrčci?
0: No právě jsem se chtěl zeptat, jestli jsi někdy měla česneka na cvrčkovi. V obráceně. Cvrčka na česneku.
12: Cvrčka na česneku jsem neměla, člověče, ale asi bych si to ani nedala. Já si nedávám ani mořský plody, takže...
0: Já taky
12: asi
0: ne,
12: nic pro mě,
0: radši kuřátko.
12: No.
0: Radši ale kuřátko. Myslím si, že spousta lidí...
12: Jo, radši tak ono je to jídlo budoucnosti, takže co by ne.
0: Jo, tak jo, dobře.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Pokračujeme dál, teď je 9, posloucháte dopoledne na Blaníku, za chvíli kolegyně Iva Lecká, dobré rady do zahrady. Tentokrát vám poradí, čím si tu zahradu můžete v letním období vylepšit. No a startujeme s další písničkou v této hodině. Petra Janů, Petra Janda, není nám už 17.

0: dám dřív.
1: Nové tisíciletí přineslo i tuhle písničku od Dana Landy, Šance z roku 2002. 9 hodin 12 minut, posloucháte Blaník.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Tak, jak se zvyklí i tento víkend, dobré rady do zahrady s kolegyní Ivou Leckou pro vás. O čem to bude dnes, Ivi? Ahoj, krásný den.
3: Krásný dobrý den, léto je období, kdy se zahrada mění v druhý obývací pokoj. Už dávno nejde jenom o záhony a sekání trávy. Čím dál víc lidí si venku vytváří místo, kde snídá, griluje, čte knížku nebo tráví večery s přáteli. A často přitom zjistí, že stačí pár drobností a zahrada získá úplně jinou atmosféru. Velký rozdíl udělá třeba venkovní koberec, několik solárních světel nebo pohodlné polštáře na zahradní nábytek. Právě světlo je něco, co lidé často podceňují. Přitom několik dobře rozmístěných solárních lamp dokáže vytvořit příjemnou atmosféru, aniž byste museli řešit elektřinu nebo kabely. Pokud přemýšlíte, čím zahradu během léta vylepšit, právě teď je vhodná chvíle podívat se do Baumaxu. V letních slevách najdete zahradní sestavy, lehátka, slunečníky, solární osvětlení, grily i další vybavení pro pohodové letní večery. A když už tam budete, projděte si i oddělení s dekoracemi. Právě tam často objevíte drobnosti, které nestojí mnoho peněz, ale dokážou proměnit terasu nebo balkón k nepoznání. A jedna rada na závěr. Než něco nového koupíte, sedněte si večer na zahradu a všímejte si, kde trávíte nejvíc času. Právě tam má smysl investovat. Někdy totiž není potřeba měnit celou zahradu, stačí jenom jedno pohodlné posezení, příjemné světlo a místo, kam se budete každý letní večer rádi vracet. A přesně takové nápady můžete načerpat třeba při návštěvě Baumaxu.
1: Tak děkujeme za inspiraci i vy a pojďme si opět hrát. Marika Gombitová a Koloseum právě teď, za chvíli taky činasky a stejně jako já. A já vám seju krásné sobotní dopoledne. Posloucháte Blaník.

0: Činovsky a stejně jako já, tady na Blaníku do pohody sobotního dopoledne. I dnes krátce po 10. hodině si vás hudobně prověříme, roztočíme slavné desky hezky česky, zahraju originál a vy budete pátrat po české verzi. Dneska to bude jedna velká romantika 90. let. Tak si počkejte. Blaník Radio. Už vlastně za 3/4 hodiny. Za chvíli třeba Lucka Bílá, Honza Bendík, jednu malou chvíli a taky si dáme Terezu Kendlovou a Diamanty.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Chcete něco moderního, ekologického a tichého pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové akuzahradní techniky EGO v Liberci na ulici Milady Horákové s kompletním sortimentem akustrojů. Bateriové sekačky, křovinořezy, plotostřihy, řetězové pily se stejně vysokým výkonem, jako mají stroje s benzínovým motorem. EGO Akustroje Liberec, Milady Horákové 1093.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
5: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
6: Asi bouchla hadice.
5: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
6: Co?
5: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
6: Chlapi, jedem do Hostru!
2: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!

0: středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
2: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.

0: kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Rádia Blaník jede za vámi.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
2: Tak když spolu spíš.

0: Letos na podzim Tereza Kendlová odehraje zatím svůj největší koncert v historii své hudební kariéry. Uskuteční se 1. října v pražském fóru Karlín a teď na Blaníku jsme slyšeli Diamanty. Je 10:15.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: A teď uslyšíte, kam vyrazí kolega Martin Císař v roli blanického krajánka. Martine, ahoj, krásné dopoledne.
2: Ahoj Vlasto, krásnou sobotu a hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Blaník. Dnes to bude Západočeská metropole, tedy město Plzeň, a potom dorazím také do Rokycan a zkontroluji, zdali naši posluchači poslouchají Blaník. Pokud se tak stane, obdrží šunku 7,5 kilo odleka na kosti, no prostě já se na to těším. Já přeji hezký den, užijte si ho pokud možno s Blaníkem.
0: No a já přeju šťastnou cestu, budeme se těšit po 14. a po 17. hodině přímo z terénu. No a ještě posluchačům musím připomenout, že tu šunku mohou vyhrát úplně všichni. Stačí k tomu jediné, stát se členem klubu Rádia Blaník, už vám nic neunikne a hlavně, když se tady přihlásíte do naší hry, možná k vám přijedeme v roli blanických krajánků. Tak do toho na adrese radioblaník.cz.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
3: Krásné léto vám přeje Leko, česká rodinná firma. Šunka od Leka je ta pravá svačina pro každou příležitost. Leko, žijeme s chutí.
0: Do té desáté třeba Arakain a Dimitri žít svůj sen už za chvíli.
1: Obytňákem na sever.
4: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jich, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
1: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: Sakai na Dimitri a Žít svůj sen na Blaníku. Za chvíli bude 10. Co si zahrajeme po té 10. dopolední? Třeba Hanu Zagorovou Za každou chvíli s tebou platím si dáme.
1: Za každou chvíli s tebou platím víc než...
0: Taky pro vás chystám Michala Prokopa Framus 5 v bitvu o Karlův most. A jeden romantický duet. Tohle je Karel Gott a Marcela Holanová. Čau lásko. Celé léto hrajeme hezky česky a za 5 minut bude 10 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dneska má být krásně, podle meteorologů slunečná obloha s teplotami do 29 a v 1000 metrech okolo 21 stupňů Celsia.
2: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000.

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Vysoké školy brzy uzavřou podání přihlášek do druhého kola. Českobudějovická nemocnice operuje mozek novou technologií. Dnes startuje první fotbalová liga. Dobré dopoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Odevzat přihlášku na některé z nich už můžete ale jen týden. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářské i magisterské studium. Volná místa nabízejí ještě obory, jako je například ekonomie, všeobecné ošetřovatelství nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. Možnost řídit auto už od 17 let láká stále více mladých lidí. Program L17 umožňuje nezletilým usednout za volant pod dohledem zkušeného mentora. Kolik takových řidičů už jezdí po českých silnicích, přiblíží mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
12: Od ledna 2024 do konce června 2026 získala řidičské oprávnění skupiny B v režimu L17 celkem 72 465 osob a řidičský průkaz si vyzvedlo 70 000 z nich.
11: Žádost oprávnění i zápis mentora lze jednoduše vyřídit i z pohodlí domova na portálu dopravy. Českobudějovická nemocnice začala operovat mozek s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. Nová technologie pomáhá zavádět zevní komorové drenáže. Jde o první nemocnici u nás, která tímto způsobem mozek operuje. 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka z Brojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne v 8 hodin. Dále proti sobě od 17 hodin nastoupí Plzeň s Libercem, Teplice Bohemians a Zlín Ostrava. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už pokračuje Vlasta.
13: Vlasta Suk
14: na Rádiu Blaník.
15: Je přesně 10, my už za okamžik otevřeme další slavné desky Hezky česky, zase si prověříme vaše hudební znalosti, jak už jsem naznačil v minulé hodině, tak dneska to bude o jedné, řekněme, opravdu známé písničce z 90. let a je to velká romantika té doby a možná ještě dnes někoho rozpláče. Tak poslouchejte dál, těšte se, klidně se zapojte, už teď si zapište telefon 800 109 109, kam budete volat, ale ještě předtím Hezky česky Hana Zagorová za každou chvíli s tebou platí.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Marek Ztracený, písnička Minulost a před námi budoucnost. Máme pro vás další slavné desky, tak si vás jdeme zase hudebně prověřit.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: No, už jsem to říkal několikrát, že dneska to bude lahůdka, jedna velká romantika 90. let. Kanadská zpěvačka Celine Dion naspívala písničku My Heart Will Go On. Je to píseň z filmu Titanic z roku 1997. Film získal o rok později, tedy v 98. roce, 11 Oscarů. A tahle písnička se stala celosvětově nejprodávanějším singlem roku. A k tomu všemu se zařadila k nejprodávanějším singlům všech dob. Tak a mě by zajímalo, kdo pak ji zpívá hezky česky. Tak to je otázka na vás. Malá nápověda, že ty verze jsou dvě. Tak se budu těšit na vaše tipy. Na telefonu 800 109 109. Teď Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Slavné desky hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Celine Dion, písnička z filmu Titanic, My Heart Will Go On, má dokonce dvě české verze, jaké? To je otázka na vás.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Na telefonu čeká posluchačka Iva z Ústí, já vás zdravím, krásný den.
2: Já vás taky, krásný den přeji.
0: Tak kdo pak to podle vás zpívá?
2: Tak já bych zkusila Karolina Blehová a Dalibor Kubeček.
0: Tak zkusíme typy ostatních posluchačů, kteří se dovolili před vámi, jo?
2: Tady ano. Jsou.
3: Dobrý den, tady Marie z Humpolce. Myslím si, že to zpívá Helena Vondráčková a Petra Janu.
4: Dobrý den, tady Petr Liblína. Helena Vondráčková s tím názvou.
5: Dobrý den, tady je Jiří Armila.
0: Dobrý den, tak kdo pak to zpívá hezky česky?
5: Já si myslím, že Daniel Hůlka.
0: No a co Jiřík?
6: Možná, že jo.
0: Tak jo, děkuju za tipy. A naslyšenou.
5: Tak jo, krásný den.
7: Dobrý den, já volám na tu písničku.
0: Povídejte.
7: Že uspívá Lucka Bílá v češtině.
0: Tak co je na to? Spousta tipů. Slyšeli jsme Petru Janu, Lucku Bílou, Helenu Vondráčkovou a Daniela Hůlku.
8: Tak to nevím.
0: To je co? To je zapeklité. Dneska to je hodně zapeklité, no. Tak víte, jak to je?
8: No.
0: Jednu českou verzi zpívá žena, druhou českou verzi muž. A jsem vám moc neporadil zatím, co?
8: No. V tom počtu, co toho bylo, to asi ne.
0: Právě. Tak jedna verze vznikla de facto hned po originále v roce 1998. Český text napsal Zdeněk Borovec a tu písničku přespíval v 98. Daniel Hůlka. Představte si to, takhle zní. Co na to říkáte?
8: Tak to jsem nevěděla.
0: No, se zase přiučíme něčemu. Ano, novému, Dan Hůlka, český Titanic. No a ta druhá verze je od Heleny Vondráčkové. Ta písnička se jmenuje Stín nás dvou. Je z alba Broadway album z roku 2002 a český text napsala Hana Sorosová. No tak jsme zase o něco chytřejší.
8: Úplně mimo, nevadí.
0: No ale no, právě vůbec nevadí, protože přesně jsme chytřejší. Teď si to budete pamatovat a když uslyšíte třeba tuhle píseň, už budete vědět. Tak se mějte
8: báječně.
0: Ať se daří. Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Slavné desky hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: No tady už je ten český Titanic. Stín nás dvou a Helena Vondráčková na Blaníku.

0: Helena Vondráčková, Stín nás dvou. Některé z vás a dnešní slavné desky Hezky česky vás překvapily. Ano, v originále Celine Dion. Pojďme si to shrnout. Ano, písnička z filmu Titanic z 97. A slyšeli jsme českou verzi od Heleny Vondráčkové. Stín nás dvou. Skutečně tuhle píseň přespívala v roce 2002. No a ta druhá verze ještě jednou pro vás. Dan Hulka, Ty se mnou si dál. Takže Titanic má dvě české verze. Helenu Ondráčkovou a Dana Hulku. To byly dnešní slavné desky Hezky česky. Zase zítra je roztočíme a podíváme se daleko dál do minulosti. A už teď se těším, jestli uhodnete nebo ne. Každopádně si opět budete moci zatipovat a my si vás hudobně prověříme opět zítra krátce po 10. Za chvíli Nazaret, Dream On a Hezky česky Michal Prokop, Framus Five, Bitva o Karlův most.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
2: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
3: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
4: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
5: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
4: Spoltex.cz.
6: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
8: Service Plus.cz.
9: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v Hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
10: Fenomén Šance Liga je zpět.
11: Tady Jan Chramusta z FK Jablonec. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
10: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
12: Léto má svůj zvuk.
13: Cinknutí ledu.
12: Smích přátel.
13: Hudbu, kterou máš rád.
12: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
13: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
12: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
13: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
12: Svianela, česká tradiční limonáda.
14: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 22. do úterý 28. července král sýrů Hermelín s kartou Můj Globus jen za 27,90 nebo polotučné mléko s kartou Můj Globus jen za 5,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
15: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
16: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
15: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
17: Tisknulevně.cz.
18: Náplně hned.
19: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
20: Na co?
19: Na naši fotovoltaiku.
20: To je pravda.
17: Přitom pracuje každý den?
19: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
17: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
19: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
17: A kdo se o to postará?
19: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
17: Tak to máme jasno.
20: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Tony Braxton, megahit 90. let, One Break My Heart. Za minutu 10:45 vy posloucháte Radio Blaník. Já přeji krásné sobotní dopoledne a teď pozor, v zooparku Chomutov se mohou pochlubit zajímavým prvenstvím. Právě dnes se zde veřejnosti otevírá historicky první výstava kudlanek v České republice. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů můžeme spatřit v prostorách bývalého hostince u Pratura, který je po částečné rekonstrukci. Hmyz z různých koutů světa bude k vidění po dobu 3 týdnů. A další informace má zoolog Ondřej Vácha.
1: Máme kudlanky v podstatě z celého světa, zejména Afrika, jihovýchodní Asie, Jižní Amerika. Máme i českou kudlanku nábožnou a máme třeba i středomorské druhy. Ne všechny kudlanky, které se zde nachází, jsou dospělé, což znamená, že jim chybí ještě několik svleků, než jim narostou křídla a dosáhnou plné velikosti. Nicméně i ty nejmenší dospělé kudlanky zde můžou měřit něco kolem třeba 1,5 až 2 cm a ty největší dosahují velikosti určitě přes 15 cm.
0: Tak určitě doraste, do budoucna se do České republiky mají šanci dostat další 2 druhy kudlanek. Na jejich šíření má vliv teplejší klima. I místa výskytu kudlanky nábožné na našem území rozšířila. Zahlédnout ji dokonce lze i v Ústeckém kraji. Tak taková zajímavost a pojďme zpátky k písničkám. Za chvíli třeba Adam Ďurica, Nelutujem a taky Karel Gott, Marcelo Holanová. Čau lásko!
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Třikrát týdně vyráží

0: přináší
1: Krajánek Rádia Vladí.
2: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz

0: Hrám Ďurica, písnička Nelutujem, po 11. hodině třeba Turbo. Zahrajeme krásným dívkám. Taky se těšte na Dalibora Jandu, Modré nad hlavou. A nebude chybět skupina Krištof. Celé léto hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 11.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dneska čekujeme většinou sluníčko s teplotami od 25 do 29 stupňů a v 1000 metrech to bude kolem 21.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
3: Přeji vám hezké sobotní dopoledne. Tento víkend se mezi krásnými roubenými chaloupkami v malebné vesničce Krištofovo udolí pod Ještědem koná tradiční udolská pouť. Pořádají je na počest svatému Krištofovi, který je patronem místního dřevěného kostela. Na Jizerce už po 21. pořádají zase anenskou sklářskou slavnost, která představuje tradiční řemesla a láká na netradiční soutěže. Po celý den navíc nabízí bohatý program. Před zraky návštěvníků skláři vyrábějí koukané sklo a drobné skleněné figurky. Nebo si vyzkoušíte rýžování zlata a k jídlu a pití zahraje třeba flašinetář. A pokud se dnes vypravíte na výlet na hrad Vranov Pantheon na Malé Skále, tady máte možnost projít si tradiční a bohatý hradní jarmark, který nabízí řadu regionálních výrobků a představuje i tradiční řemesla. Navíc jako překvapení se chystá oslava letošních kulatin, a to 200 let od dostavby letohrádku. To byly víkendové tipy a vy se dobře bavte. Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Vlasta Suk
8: na rádiu Blaník.
0: A já přeji krásné, stále sobotní dopoledne, teď je přesně 11 hodin. Kolega Petr Slíva už se vrací ze severu zase zpátky k nám do České republiky. Každopádně ten jeho příběh si samozřejmě v našem vysílání každý den tady u nás v rámci dopoledního programu přibližujeme a on se nám hlásí přímo z místa. Tak kde se nachází aktuálně, řekne za chvíli, teď posílám skupinu Turbo.

0: Michal Hrůza, Zakázané uvolnění, posloucháte Blaník a už bude 11:15. Za chvíli si zahrajeme Dalibora Jandu a taky kapelu Krištof.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Celou dovolenou kolegy Petra Slívy sledujeme v přímém přenosu, hlásí se nám ze severu, kam vyjel obytňákem, ale už se mu to krátí. No, už v úterý nastoupí zase do roboty. Každopádně stále je ještě na cestách a hlásí se se svým příběhem. Petře, vítej ve vysílání, ahoj.
3: Ahoj, zdravím z obytňáku, vracejícího se ze severu, konkrétně ze skotských Orkneyských ostrovů. Včera ráno jsme zamávali bílým útesům douverským a předpolednem sjeli z trajektu ve francouzském Dunkirku. Ano, v tom slavném Dunkirku, kde probíhala akce Dynamo za záchranu britských vojáků, do které se zapojili i stovky rybářských lodí, aby pomohli odvést vojáky z dostřelu německých jednotek. Konec konců o této historické události vzniknul skvělý film. Z přístavu, který vypadá jako klasický přístav velkých lodí s plynovými zásobníky, jeřáby, skladiště a podobně, jsme to vzali směr Belgie. A protože cestou pár kilometrů od dálnice leží Waterloo, nemohli jsme místo slavně prohrané Napoleonovy bitvy vynechat. Viděl už jsem hodně interaktivních muzeí, ale tohle patří mezi špičku. Nové moderní muzeum, kde je neustále co mačkat, vás provede celou slavnou bitvou, po které byl Napoleon odvezen do vyhnanství na svatou Helenu, protože na britské, nizozemské a pruské spojence už byla jeho armáda krátká. I když nebýt opozdivších se Prusů, kteří přišli na pomoc na poslední chvíli, kdo ví, jak by Wellington dopadl. Pojedete-li někde kolem Waterloo, rozhodně se zastavte. Z Lvího vrchu je potom krásný pohled na celou plochu, kde probíhala rozhodující bitva. Návštěvu muzea jsme završili v přilehlé restauraci, kde jsem zjistil, že i Belgie má vlastní masové kuličky a nebyly špatné. Na rozdíl od těch skandinávských je ale podávají v rajské omáčce. No a dneska s naším obytňákem, který nám byl 3 týdny domovem, překonáváme německé dálnice a stejně tak nám celou dobu pomáhají mapy Outdoor Maps Plus od Garminu, bez kterých bychom často byli dočista ztraceni. Tak zítra touto dobou naposledy z obytňáku Knaus ze Sedlčan se loučí Petr Slíva.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: Skupina Krištof, písnička Hollywood do pohody sobotního dopoledne, krátce před 11:30. Dneska ráno zase na některých místech mrzlo. Představte si to. Podrobnosti nám prozradila meteoroložka Iveta Kodátková.
1: Nejčastěji od 12 do 7 stupňů Celsia. Chladněji bylo i v údolích, tam teploty klesly až k 5 stupňům a vůbec nejchladněji dnes opět v mrazových kotlinách, v Krušných horách a na Šumavě, kde opět mrzlo nejchladněji, Kvelda Perla minus 3,7 stupně Celsia.
0: Tak to je teda síla, ale těmto chladným ránům by měl být konec, protože během příštího týdne se začne oteplovat a na příští víkend dokonce jsou v dohledu nějaké i 40. No tak uvidíme. Za chvíli tým, reklama na ticho a taky Michal David, fotka z prázdnina.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
3: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
4: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
5: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
6: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v Hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
10: Kdo je tam?
11: Soudní exekutor.
10: Nejsme doma.
11: To máte pravdu, už nejste doma.
12: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
13: Milí šikulové a milé šikulky,
14: hledáme možná právě vás.
13: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
14: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

0: Léto s Blaníkem. Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám celé léto hezky česky.

0: I Petra Koláře můžete slyšet v naší nové Blanické hymně. No, už není úplně nová, ale víte, o čem je řeč, o téhle.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Jakmile ji uslyšíte v našem vysílání od pondělí do pátku, volejte studio 800 109 109, protože když se dovoláte, tak vám pustíme ukázku některého z interpretů, který tam zpívá, a když uhodnete, získáte od nás 5000 korun. Pokud náhodou by posluchač nebo posluchačka neuhodla, tak se to zdvojnásobí. A přesně tohle se stalo v tomto týdnu.
2: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
3: Tak co, víte, kdo to je?
4: Netuším.
3: No, tak to teda, to není dobrá odpověď.
4: Tak zkusím Koláře, Petra. A nebo zkusím spíš Bártu, Nojda Bártu.
3: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: Bohužel toho posluchačka Petra netrefila, ale pro vás to znamená, že aktuálně hrajeme o 10 tisíc. Tak číhejte na naši Blanickou hymnu.
2: Slunce dá nám svítí.
0: Třeba se poštěstí, už po neděli.
2: A každý
1: slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Do té 12. hodiny ode mě třeba Miroslav Žbírka, s tebou je Kríž, no a pak se na vás těší skvělý kolega Jirka Frélich. Vlasta se k vám přeje, krásnou sobotu.

0: česky.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky.
0: Už za chvíli.
1: U nás na Blaníku.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

To byla Eva Farná, písnička, kterou poslal Vlasta Suk. Jirka Frelich přeje krásnou sobotu a těšte se na písničky ve 12 hodin, protože vždy v pravé poledne si hrajeme jenom a jenom hezky česky. Třeba Alice Springs. Jaroslav Vikrent.

0: Ano, Blaník hraje hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čeká nás opravdu krásný letní den, teploty až do 30 stupňů Celsia, na severovýchodě bude o něco chladněji, až okolo 25 maximálně, ale většinou den plný sluníčka.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
3: Blaník. Přeji vám dobré poledne. Harachov provonil Food Festival. Park hraběte Haracha u městského úřadu se na dnešek proměnil v místo plné dobrého jídla a zábavy. A na co všechno se můžete vlastně těšit, řekne Martina Šmídová z místního infocentra.
4: Na Food Festivalu budeme vlastně od 11 hodin vařit s Markétou Hrubešovou. Děti si můžou jít zavařit přímo na pódium s tím, že potom bude mít autogramiáru své dětské kuchařky. Potom tady budeme mít připravený pro děti malování na obličej a dvě soutěže.
3: Další výborné občerstvení nabízí Burgerfest v pivovaru Kocor ve Varnsdorfu. Vedle chutných burgerů se můžete těšit na bohatý hudební program. Jíst a pít a hrát a zpívat se tady bude až do půlnoci. A zapít sobotní hodování můžete pak dobrým pivem v rámci rohozeneckého pivohraní v Turnově. Těšit se tady můžete na kompletní sortiment rohozeneckého piva, dobré jídlo a skvělou hudbu. A na začátku září třeba pak ještě na veterány a v říjnu na Oktoberfest. Tolik víkendové tipy a dobrou chuť přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: Jirka Frérich
2: na Rádiu Blaník.
0: Pravé poledne právě teď, tak vám přeji dobrou chuť, pokud právě obědváte a hlavně užijte si české písničky. Tady je hodina plná jenom těch hezkých českých. Alice Springs, Janek Ledecký a teď taky Petr Muk a Stín katedrál. Pěkný poslech.
2: Hezky česky na Blaníku.

0: Alice Springs a písnička Dej mi pusu teď na Blaníku. Krásné odpoledne, tento týden jsme putovali po krásných místech a vydávali jsme se za různými střípky z historie. Mohyly z Velké Dobré nás zajímaly taky třeba v úterý a pokud jste náhodou úterní díl Mirka Táborského neslyšeli, my ho pro vás máme i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval k Velké Dobré nedaleko Kladna, kde kněz Antonín Nedvěd objevil spolu s místním lesníkem na konci 19. století řadu mohyl. O svém nálezu informoval archeologa Josefa Ladislava Píče, kterého Nedvědova domněnka, že by se v mohylách mohla najít spousta vzácností, zaujala. Ačkoliv jsem tehdy měl jiný plán, přece jsem považoval za nutné jíti po stopě naznačené, napsal Píč v roce 1892 ve zprávě o výzkumu doberských mohyl v časopise Památky archeologické. Nejbližším vlakem se Píč rozjel za Nedvědem, kterého zastihl ve chvíli, kdy se připravoval na odjezd do svého budoucího kněžského působiště na chorvatské Istrii. Mladý kněz tedy odložil přípravy a doprovodil pražského učence na místo nálezu. Nejprve mu ukázal dvě rozkopané mohyly a potom i ty ostatní, zatím nedotčené, které se zdvíhaly všude okolo. Píč jich při zevrubné oblídce lesa napočítal okolo 40. Protože pozemky, na nich se pravěké pohřebiště nacházelo, byly majetkem rakouského císaře, muselo se Pražské muzeum podělit o zkoumání doberských mohyl s Přírodovědeckým muzeem ve Vídni. Důkladná prohlídka pravěkého pohřebiště odhalila na návrší hora přes 60 mohyl, přičemž ty největší měly základnu širokou až 14 metrů a zachovanou výšku okolo 2 metrů. Uvnitř se našly vedle spálených i nespálených lidských ostatků různé pohřební milodary v podobě bronzových zbraní a šperků, keramiky nebo jantarových korálků. Podle nich určili archeologové vznik mohyl do střední a částečně i do mladší doby bronzové, to znamená zhruba do první poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem. V náspech dvou mohyl se našly i tři dodatečně vložené hroby, ve dvou případech z mladší doby halštatské a v jednom z raného středověku. No a já příště dokončím průzkum mohylového pohřebiště u Velké Dobré. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A další povídání Mirka Táborského nás čeká dnes po 16. hodině. Teď už Hana Zagorová, biograf Láska, za chvíli je Lucka Bílá, Pepa Vojtek. A my vám hlavně přejeme krásný poslech. Za minutu už bude 12:15. Blaník hraje jen a jen hezky česky.

0: Lucie Bílá, Pepa Vojtek a písnička Zítřejší ráno, která hrála dnes odpoledne. Je to seriálová písnička, za chvíli třeba Tomáš Klus. Písnička o dívce jménem Nina, jak říkal svého času Tomáš Klus tady u nás na Blaníku, je to o dívce, kterou dobře znal, měl jí rád, ale nějak to nedopadlo. Často písničky jsou o lásce, tak si nechte na Blaníku do uší pustit zase další krásnou českou a po Tomášovi Klusovi třeba Jaroslav Vikrent anebo taky Verona. Hrajeme si hezky česky celých 60 minut a jenom hezky česky.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
4: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být stále aktivní a soběstační? Seniorské elektrické tříkolky a čtyřkolky Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákup k lékaři nebo na výlet. Nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. K vyzkoušení jsou v prodejně Selvo v Liberci, kde je lze nyní zakoupit se slevou až 33%. Selvo Liberec, Milady Horákové 1093.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Metal Parts, výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts, nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
8: Léto má svůj zvuk.
9: Cinknutí ledu.
8: Smích přátel.
9: Hudbu, kterou máš rád.
8: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
9: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
8: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
9: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
8: Svianela, česká tradiční limonáda.
10: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu
11: nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť! Yeah!

0: ve Svianech ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
1: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
2: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
1: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
3: Tisknulevně.cz. Náplně hned. Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
4: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
3: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
4: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
3: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
4: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
3: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
4: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
5: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Richard Miller a hosté a písnička Baroko na Blaníku, za chvíli Karel Zich, Máš chuť majoránky? Máš chuť majoránky, lásko. Normálně se mi zbíhají sliny, protože majoránka, to pro mě bylo v dětství vždycky bramboráky s majoránkou a to byla super věc. Tak si vychutnejte oběd, pokud právě teďka obědváte, náš blanický krajánek razí do terénu, někomu poveze 7,5-kilovou šunku na kosti. Ano, i to je léto s Blaníkem.
1: Navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
2: Zazní může kdykoliv.
1: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
2: Zavolejte na 800 109 109
1: a buďte ve hře.
2: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
3: Pohodové České rádio.
0: A než si dáme právě písničku Máš chuť majoránky Karla Zicha, tak se těšte taky na Karla Gotta a Plnoletou, pak skupina Olympic a hlavně vám přejeme, abyste si užili dnešní sobotu 25. července.

0: Helena Vondráčková, písnička Copacabana. Za chvíli Iveta Bartošová, Petr Sepeši. Po 13. hodině taky Petr Kotwald. A skupina Krištof. Život je krásný, když Blaník hraje hezky česky.
1: Blaník za volantem.
0: Pozor, mimořádná zpráva z dálnice D1, 62. kilometr, nehoda osobního auta a dvou motorkářů. Silnice je uzavřená, exit 56 Soutice. Počítejte s tím, že před nehodou je docela slušná kolona, je to kolem sjezdu na Loket, tak možná pokud znáte objízdnou trasu, tak už sjeďte o sjezd dříve, je to ve směru na Prahu, 62. kilometr, uzavřená dálnice D1.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Krásné letní odpoledne nás čeká a teploměr vystoupá na 26 až 30 stupňů Celsia. Jenom severní Morava, tam může mít pouze 25, tam bude trošku chladněji, ale i zítřek bude letní, dokonce ještě teplejší, 27 až 32 stupňů zítra.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.

0: Krásné odpoledne, pokud nevíte, kam dnes vyrazit, tady je dalších pár tipů. Udělat dětem radost o prázdninách můžete výletem do největšího zábavného vodního areálu u nás, a to návštěvou libereckého Babylonu. Pod jednou střechou nabízí aquapark, fun park a letos i havajský animační program plný her a soutěží. Jehož součástí je třeba i celoprázdninová hledací hra Šťastná sedmička. O letních prázdninách nabízejí i hrady a zámky speciální programy. Jak to mají třeba v zákupech, to řekne kastelán Vladimír Trégl.
1: Máme na zákupském zámku v areálu barokního hospodářského dvora největší barokní konírnu v celé České republice. Ta konírna se skládá ze dvou částí. Je to takzvaná velká konírna, což je architektonicky nádherný prostor. 20 původních pískovcových sloupů ze 17. století podpírá 33 polí křížových kleneb.
0: A ve druhé části, v takzvané malé konírně, probíhá aktuálně výstava historických kočárů. Mezi 13 exponáty jsou vozy městské, sportovní i venkovské. Tolik víkendové tipy, Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Max útočí na regál.
10: Parča skvěle trefila nákupní koš.
9: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
10: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
17: Jirka Frérich
18: na rádiu Blaník.
19: Krásné letní odpoledne, 13. hodina, kterou rozjedeme ale velkým hitem. Tady je Petr Kotwald a Milujem se čím dál víc a za chvíli i slovenská skupina Elán. Tak si užijte krásné písničky na Blaníku a přejeme hlavně ničím nerušený víkend.

0: Slovenská skupina Elána, písnička Otazníky. Také máme některé otazníky, protože dneska je ten den, kdy začíná zase naše nejvyšší fotbalová soutěž. Láďa Vísek byl ve středu hostem Pepy Černého, no a přiznal ve středu, že už se na ten víkend opravdu těší.
1: Už se opravdu na víkend těším, protože takový Brno, Sparta, to bude fuška pro Spartu, že jede hned první kolo na nováčka, tak. Zbrojovku, která je na ně připravená. Bude to zajímavá liga naše.
2: Láďo, jedním slovem, kdo vyhraje ligu?
1: Slavie Praha.
0: No, tak Láďa Vízek má úplně jasno. No každopádně, pokud byste chtěli, tak se podívejte na zápas Zbrojovka, Sparta, o čemž byla řeč v 8 hodin večer dnes, no a každopádně v 17 hodin odstartujeme ligu třemi zápasy. Teplice doma přivítají Bohemku, Viktorka Plzeň, Slovan Liberec a do Zlína přijede Baník, tak si myslím, že se rozhodně máte na co těšit. I co se týká českých písniček, tady už je Pavel Bobek a Veď mě dál, cesto má.

0: Lucka Vondráčková a písnička Růže, za chvíli se těšte na takovou hudební perlu Iveta Bartošová, Petr Sepeši. A knoflíky lásky. Jak jsme vám říkali, před 13. hodinou byla uzavřená dálnice D1, je tady změna, už je průjezdná.
1: Blaník za volantem.
0: Ale stále počítejte s komplikacemi na dálnici D1, jak říká Petra z ředitelství silnic a dálnic.
2: Netuším.
3: Tak zkusím
2: Koláře, Petra.
3: Petr Kolář, jo?
2: A nebo zkusím spíš Bartu, Nojda Bartu.
0: No tak to byla sice Petra, ale Petra jiná, naše posluchačka, tak pardon, Petra z ředitelství silnic a dálnic.
4: Dálnice D1 ve směru na Prahu na 62. kilometru po vážné dopravní nehodě dvou motorek a osobního vozidla. Již je průjezdná levým jízdním pruhem. V místě dopravní nehody se tvoří kolona od 67. kilometru a zdržení je tam přes hodinu. Poslední možný sjezd pro řidiče exitem 81 a zpět na dálnici exitem 56.
0: Pokud jste právě teď na silnicích, tak vám držíme palce a pokud máte nějaké informace, tak nám volejte na naši dopravní linku Rádia Blaník.
1: Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
6: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
7: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
8: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
9: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
9: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
9: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
10: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
11: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 22. do úterý 28. července král sýru Hermelín s kartou Můj Globus jen za 27,90 nebo polotučné mléko s kartou Můj Globus jen za 5,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
12: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
13: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
14: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
15: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
16: Asi bouchla hadice.
15: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
16: Co?
15: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
16: Chlapi, jedem do Hostru!
17: Kdo je tam?
18: Soudní exekutor.
17: Nejsme doma.
18: To máte pravdu, už nejste doma.
19: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
20: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
21: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz
22: TSR Czech Republic.

Petr Spálený a Zdeněk Rytíř a písnička Dítě štěstěny. Koukám na náš Facebook Rádia Blaník a říkám si, ten Janek Ledecký, to je Dítě štěstěny. Ladí formu na náš letní koncert v Chomutově, 7. srpna ho uvidíte už krásně opáleného, protože je na dovolené u moře a krásně si jezdí ve vlnách. Tak se podívejte na Facebook Rádia Blaník, najdete tam také video ze včerejšího koncertu v Mariánských lázních. Kdy jsme byli na kolonádě, byla tam s vámi kolegyně Iva Lecká a moc se to podařilo. Zároveň je tam jedna nedvědovka naživo, kterou uslyšíte v 18 hodin. Je tam toho dost. Facebook Rádia Blaník a teď Krištof a Život je krásný. Hezky česky.

0: Jaroslav Uhlíř a písnička Ani k stáru nemám páru. A teď už Hana Zagorová po 14. hodině. Já chtěla jsem ti báseň psát.
1: Já chtěla jsem ti psát, že právě na básních.
0: Taky Václav Neckář, Miluju a maluju.
2: Samým tahem, jedním tahem, srdce z lásky maluju.
0: A nebo Marek Ztracený a Léto 95.
3: Tenhle ten svět byl lepší než teď.
0: Je léto 2025 a my vám na Blaníku hrajeme hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Dnešní den, ten je opravdu letní, sluníčkový s teplotami až do 30 stupňů Celsia, no a zítřek, ten už bude malinko zatažený, jak říká meteoroložka Iveta Kodátková.
6: Neděle ta se bude postupně zatahovat, bude převažovat v odpoledních hodinách až oblačno, až zataženo a vyskytnou se také přehánky, výjimečně také bouřky. Zpočátku v dopoledních hodinách, zejména v Čechách, odpoledne a večer ty přehánky čekáme místy a výjimečně také tedy za bouří. Ranní minimální teploty už o něco vyšší, 16 až 12, ale v údolích stále o něco chladněji až 10 stupňů Celsia a odpolední maxima 27 až 31 stupňů.
0: Nejchladnější z příštího týdne má být pondělí, bude zatažené s teplotami do 25, ale v úterý se zase vyjasní a zase oteplí.
7: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
8: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
9: Přeci ho nevyhodím špinavej.
8: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
9: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
8: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
9: Aha, zase nějaká novota?
8: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
9: Co vám říkali?
8: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
9: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
8: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
9: To třídění je vlastně jednoduchý.
8: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
9: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
8: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
9: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké

0: teplé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Pro Čechy a Jižní Moravu platí výstraha před požáry. Vláda hledá takzvané peer konzultanty. Po nehodě vrtulníku se armáda stará hlavně o lidi. Přeji vám hezké letní odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru na západní a severní Čechy. Od zítřka pak bude varování platit i pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Na jihu Moravy zůstává v platnosti do odvolání. Lidé nesmí v přírodě rozdělávat oheň ani kouřit. Ve veřejném sektoru by mohli začít působit tzv. Peer konzultanti. Role takového pracovníka je postavená na vlastní zkušenosti se zvládáním náročné životní situace. Vláda chce, aby od srpna poskytovali podporu lidem se závislostmi, duševním onemocněním v krizi nebo po propuštění z vězení. Vojáci zranění po čtvrteční nehodě vrtulníku v Náměšti nad Oslavou zůstávají v péči lékařů. Jsou při vědomí a nejsou v bezprostředním ohrožení života a armáda je s nimi v kontaktu, potvrdil to náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
10: Samozřejmě budeme primárně teď podporovat rodinu zemřelé vojákyně, těch zraněných vojáků. Samozřejmě musíme se postarat i o tu jednotku, která vlastně tím prošla, takže pro nás je to primární postarat se o lidi.
9: Armádní vrtulník se zřítil ve čtvrtek popolední při návratu z běžného výcvikového letu. Jedna vojákyně zemřela a další 4 z posádky rozvezli záchranáři do nemocnic. Nový ročník první fotbalové ligy dnes odstartuje 4 zápasy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz z druhé ligy. Zápas začne v 8 hodin a dál proti sobě od 5 hodin nastoupí Plzeň s Libercem, Teplice s Bohemians a Zlín s Ostravou. Tolik zprávy a na Blaníku vám dál bude hrát Jirka.
11: No a já vám přeji krásnou sobotu a když se dneska hraje ten fotbal, tak víte, jak to může být doma.
12: To tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
13: To je jasný.
14: Jako Štefane bráku, co ho navádíš?
12: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
13: Hele, běží to říct.
15: Prosím tě, to si blázené, co já i to mám chodit říkat.
16: Jirka Frélich
17: na Rádiu Blaník.
11: Ano, dneska startuje první fotbalová liga. Hanička se smála, jako by to znala z domova skoro. Chystá se na fotbal, třeba jede do Teplic. Ano, v Teplicích se taky hraje. Zdravíme nejenom Teplice, ale všude, kde nás posloucháte. A teď už Miraj a vedle tebe usínám. Náš blanický krajánek vyrazil do terénu, vzal sebou 7,5kilovou šunku na kosti a někomu z vás veze. Tak doufám, že posloucháte Blaník. My se o tom přesvědčíme a někomu tu šunku přivezeme za chvíli.
18: Mám

0: Léto 95 a Marek Ztracený, písnička o létě před nějakými 30 lety zpátky. Teď ale musím říci, že v létě 2026 pro vás máme blanického krajánka, který veze někomu z vás 7,5-kilovou šunku.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: A tady je první dnešní výherce a náš krajánek Martin Císař. Ahoj.
2: Krásné odpoledne, krajánek Rádia Blaník dorazil do Plzně a tady už je posluchač Jarda Houška. Jardo, krásné odpoledne.
3: Taky tak, krásné odpoledne.
2: Sobotní odpoledne před námi, teď jsem vám přivez šunku, co tomu říkáte?
3: Vynikající, jsem rád, spokojený, že jsem vyhrál. Budu ji dělat na grilu na zahradě, tady mám zahradu, takže kamarád Španěl a Slovák, tak...
4: Tak bude oslava.
3: Bude oslava.
2: Parádní. Jardo, kdy jste si podal tu přihlášku, kdy jste se vlastně stal členem klubu posluchačů?
3: Registroval jsem se před 14 dněma a minulý rok jsem měl celý rok registraci, ale to jsem nevyhrál nic. A teďko po 14 dnech.
2: A už jste někdy něco vyhrál?
3: Ne.
2: Nikdy, takže od Blaníku je to premiéra.
3: Premiéra od Blaníku, ano.
2: Jak dlouho nás posloucháte?
3: Pořád, jenom Blaník poslouchám. Ne, opravdu jenom Blaník mám.
2: Jardo, tu šunku slavnostně teda předávám, ať vám moc chutná. Kamarádovi jste říkal, že je ze Slovenska, druhý ze Španělska. No hele, to jste teda slavili teďko s tím Španělem, ten fotbal, ne?
3: Jo, jo, my jsme ho, že nevyhrajou a nakonec vyhráli, no.
2: Jásal hodně?
3: Jo, jásal.
2: Tak jako jásá teďko Jarda z Plzně, protože má šunku.
3: Děkuju moc krát.
2: Tak to je náš posluchač Jarda. Tak já předávám, ať se vám daří a krásné léto s Blaníkem a zůstaňte nám věrný.
3: Vám taky a všechno nejlepší taky Blaníku.
2: Takhle jsme tady předali tu první dnešní šunku a kam povezu tu druhou, budou to Rokycany. A bude to posluchač Jirka. Přihlásím se krátce po 17. Krásné odpoledne a vracím slovo do studia.
0: Ano, vrací slovo Jirkovi, ale já nejsem ten z Rokycan, tak každopádně budeme držet posluchači palce.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: A teď je tady Petr Nať a písnička Láska je tu s vámi, Blaník je tu taky s vámi, tak ať se vám hezky poslouchá, přejeme krásnou sobotu. Za 2 minuty už bude 2:45.

0: Roxette na Blaníku a za chvíli pohádková písnička. Václav Neckář a Miluju a maluju a taky dáme Brontosaury na kameni kámen. Hrajeme si na Blaníku hezky česky celé léto, až je dnes je léto. Už se nám oteplilo na 30 stupňů, třeba na jihu Čech. V plzeňském kraji jsou místa, kde je dokonce 31, jako je obec Blovice, což je plzeňský kraj. Zdravíme i tam a přejeme, užijte si léto, protože v pondělí se to zkazí.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
3: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sichrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sichrov v Hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
7: Léto má svůj zvuk.
8: Cinknutí ledu.
7: Smích přátel.
8: Hudbu, kterou máš rád.
7: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
8: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
7: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
8: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
7: Svianela, česká tradiční limonáda.
9: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu.
10: Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
11: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
12: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
11: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
13: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
14: Křižanské léto vás zve na open air koncert Jakuba Smolíka. Největší hity, skvělá atmosféra a večer plný romantických písní. Ve čtvrtek 30. července od 7:30 v amfiteátru v Křižanech. Vstupenky na křižanskeleto.cz.
15: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.

0: Brontosauři a písnička Na kameni kámen. Já si myslím, že po 18. hodině tady na Blaníku nezůstane Na kameni kámen, protože pustíme další písničky k táboráku.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Ano, mezi 18. a 19. budeme hrát jen a jen písničky k táboráku, tak se těšte. Dokonce přijde, jak jste zvyklí, letos v sobotu a v neděli. Pro vás máme nejenom písničky k táboráku, ale jednu nedvědovku zpívanou naživo. Ano, mladí nedvědi nám zpívali třeba minulé Růže z papíru.
3: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala si jí do vlasů, kde hladívám ti já.
0: A tak krásně to znělo, no a tentokrát si přichystali písničku Nad Sázavou, tak se moc těším. Nicméně písničky k táboráku jsou plné právě těch ideálních kytarovek, tak třeba Jaroslav Uhlíř a Severní vítr, taky Cesty toulavý, Michal Tučný, ale i od Brontosaurů Kytka, tak se těšte i na takovou. Písničky k táboráku mezi 18. a 19. A kdybyste toho neměli dost, v 19 hodin stačí přepnout na digitální DAB Rádio Český Blaník a tam budeme pokračovat až do 22. hodiny.
2: Písničky k táboráku.
1: Na Rádiu Blaník. Krajánek Rádia Blaník.
2: Třikrát týdně vyráží

0: všechno přináší
1: Krajánek Rádia Vladí.
2: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
1: Pohodové České rádio.
3: A teď už na Blaníku Metallica a Nothing Else Matters a za chvíli Mekyš Birka anebo Hanna Zagorová. Hezkou sobotu.

0: Na Bladíku Hana Zagorová, písnička Já chtěla jsem ti psát. No a já vám chtěl říci, že po 15. hodině dál budeme hrát hezky česky, třeba Helenu Vondráčkovou a Čas je proti nám. Taky Dalibor Janda, Hráli jsme Kličkovanou. A taky Tomáš Klus a Věra Martinová, Magnetické bouře.
1: I když je těžký někam jít, když jsou i ty správný cesty plný děr.
0: Dnes nás nečekají žádné bouře, naopak máme krásný letní den a Blaník ještě k tomu hraje hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio
0: Už na dalších místech je přes 30 stupňů Celsia, a to třeba i na západě Čech, nedaleko Loun. No a jižní Morava ta hlásí 28, naopak pod Krkonoší teprve 23 stupňů, jako třeba Jablonecko. No a co se týká zítřejšího dne, ten bude sice zataženější, ale dá se říci teplejší, protože teploměr má vystoupat v neděli na neuvěřitelných 32 stupňů, ale k večeru se opravdu zatáhne a čekají nás místy přehánky nebo bouřky. Počítejte s tím, že deštivo bude hlavně v pondělí, přehánky a bouřky nás čekají taky v dalších dnech, ale postupně se začne vyjasňovat, oteplovat a dočkáme se léta. Dokonce příští víkend až 38 stupňů slibují.
3: Rádio Blaník.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.

0: značkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Blaník za volantem.
3: Všem řidičům přejeme šťastnou cestu a pevné nervy, pokud míříte po dálnici D1. Podrobné informace pro vás má Petra z ředitelství silnic a dálnic.
4: Se zdržením počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Obousměrně se tvoří kolona před dopravním omezením mezi 22. a 25. kilometrem na mostě Šmejkalka. Zdržení v obou směrech okolo 15 minut. A pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Polsko. Na 318. kilometru vyšetřuje policie nehodu autobusu. Projíždíte tady opatrně.
3: Přejeme šťastnou cestu. Dopravní linka Rádia Blaník má číslo 603 11 71 71. Na Blaníku zprávy.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Ministryně Mrázová čelí pokutě za nepravdivé údaje. Vyhořelá budova ve Zlíně musí zmizet. CHEP modernizuje semafory ve městě. Pěkné sobotní odpoledne přeje Hanka Koterová, jsou tu další zprávy. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová dostala pokutu. Vyměřil ji mostecký magistrát kvůli porušení zákona o střetu zájmu. V minulosti řekla, že na pořízení parcely v Bílině jí peníze půjčila rodina. V daňovém přiznání ale půjčku neuvedla. Zákon v takovém případě umožňuje uložit sankci až 50 tisíc korun. Vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně čeká demolice. Podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Stavební úřad proto vydal rozhodnutí o zbourání. Majitel musí celou stavbu odstranit do 15. prosince. Pokud nařízení nedodrží, demolici provede město a náklady mu vyúčtuje. CHEP začíná s modernizací světelně řízených křižovatek. Žádá proto všechny projíždějící o zvýšenou opatrnost na místech, kde budou práce probíhat. Víc k omezení dopravy ve městě řekne za kancelář starosty Simona Liptáková.
7: Část křižovatek se neobejde bez omezení v řádu dnů. Omezení nejvytíženějších křižovatek bude termínově plánováno s ostatními stavbami města. Všechny upravované křižovatky po dokončení umožní dynamické koordinované řízení dopravy.
6: Projekt také přinese úpravy přechodů, včetně bezbariérového snížení obrubníků. Záchranáři v Indonésii našli 11 ztracených Evropanů z výletního člunu, včetně jednoho Čecha. Podle českého ministerstva zahraničí jsou všichni turisté v pořádku a v péči lékařů. Posádka s celkem 13 lidmi na palubě zmizela včera v důsledku špatného počasí. Po kapitánovi se stále pátrá. A tím zprávy končí, slovo má opět Jirka Frélich.
3: A já děkuji, 15. hodina je tady.
2: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
3: A my teď s Sankou budeme hrát kličkovanou od Dalibora Jandy pro vás, abyste měli další krásnou českou. A ptáme se, co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost. Pište nám SMSky na 603 118 118, kromě toho, že nás asi potěšilo krásné letní počasí právě tento víkend. Tady je Dalibor.

0: Jakub Smolík a jeho vzpomínka na Blaník. Jakub dneska slaví svůj svátek, tak milí pánové Jakubové, my vám přejeme vše nejlepší. Vlastně nevím, jestli je popřát i Jakubovi Smolíkovi. Ne, že bych mu nepopřál, já mu klidně popřiju, ale Jakub Smolík vlastně není Jakub. Svého času mi na Blaníku prozradil, že jeho jméno v občance je jiné.
1: Já když jsem nastoupil k Petru Hanigovi, tak já jsem Jaroslav Smolík, můj táta byl, nebo je, a děda a tak dále. A pan Hanik mi říkal, Jaroslav je hrozně dlouhý český slovo Jaroslav. A Jarda je takový jadrný český slovo jako prdel. A tak nemáte tam něco jiného? Já jsem říkal, pane Hanik, já jsem běžmovaný, jak vy říci, jsem běžmovaný Jakub. A on říkal, no to je bezvadný, Lucka Bílá, takhle to bude jako Lucie a Jakub, to je prostě úžasný. No a od té doby prostě jsem to používal a změnil jsem jej tím život. Samozřejmě a i doma mi říkají Kubíku.
0: No tak vidíte. Tak přejeme všechno nejlepší všem Jakubům. Těch je u nás přes 100 tisíc. Těch mužů, kteří mají Jakub napsáno v občanském průkazu. A zároveň přejeme tedy, aby si užili dnešní svůj den. Milí Jakubové, k vám ještě přidám Pokáče. Pokáč, čili vlastním jménem Jan Pokorný, má dnes narozeniny. My přejeme všechno nejlepší k 36. narozeninám rodákovi z Prahy, který je autor mnoha krásných písniček, třeba této.
2: V mládí jsme...

0: Kabát a písnička Na sever. Ať už míříte na sever, na jih, na východ, na západ, nebo jste doma, tak nám dejte vědět, co vám tento týden udělalo radost, co vás potěšilo. Snad vás potěší i písnička Tomáše Kluse s Věrou Martinovou. Je to novinka, ale už ji hrajeme pár týdnů, Magnetické bouře.
1: I když je těžký někam jít.
0: Tak já doufám, že nemáte žádné bouře, ale klid a pohodu takhle o víkendu. Napište 603 118 118, co vás tento týden potěšilo.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
6: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
7: Asi bouchla hadice.
6: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
7: Co?
6: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
7: Chlapi, jedem do Hostru!
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
9: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
10: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
11: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchači?
12: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
11: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
12: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
11: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
13: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Ty nejoblíbenější, které znáte.
2: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
3: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
2: Ráno od 5 do 6.
3: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
2: Hezky česky na Blaníku.

0: a magnetické bouře teď na Blaníku letošní novinka. Máme tady SMSky, dotaz zněl, co vás potěšilo, co vám udělalo radost. Začnu rovnou svatbou, včerejší již svatba dcery, píše Míša z Příbrami. Míšo, tomu rozumím, snad jste si to užili. Petr, ten nám napíše, že v SMSce napsal, že se těší z toho, že se po dovolené vrátila pozitivní Iva Lecká, že má radost. Petr, zdravíme teda našeho posluchače. Marie Alenka, ta píše, že se líbil výlet do Bechyně na keramice trhy a bylo to tam super. Ivana z Křivoklátu, ta píše, že jí potěšil návrat sluníčka a teplého počasí. Ivano, já jsem asi nastydl v tom počasí v týdnu. Já to chápu. Ivana z Křivoklátu už si užívá bazén a lehátko, já občas ještě smrkám, ale už se taky chystám, že zítra bude asi lépe. No a Ružena, ta psala, že jí potěšilo, že ananas, který v únoru zasela, tak hezky vykvetl, dozrál a krásně byl žlutý a sladký. Ananas jí potěšil. No a z Buřtu pro změnu má radost Zdeňka, nové strašecí, s kámošema se sešli na pečení buřtu a taky na pokec. Pak Zdena tu potěšil výměr důchodu, chápu to, pokud je tam hezká částka, tak proč ne? Tady je posluchač z Královského Poříčí u Sokolova, potěšila ho včerejší akce Rádia Blaník v Mariánských Lázních, kde prý byla čest potkat Ivu Leckou. Je to milá a upřímná osůbka, skvělá moderátorka. Děkujeme, Iva Lecká určitě ráda uslyší. No a další podobný vzkaz, který dorazil od naší posluchačky Petry, že taky byla včera na letním koncertě Rádia Blaník v Mariánských Lázních, to se tu opakuje, úžasná Iva Lecká, blanická kapela Petr Kolář, Olga Lounová, skupina Slza. Zkusíme tedy na jeden z těch telefonů zavolat, tak tady vytáčím číslo té naší posluchačky Petry, tak na konci 70, už to zvoní?
1: Ano.
0: Rádio Blaník, Petro, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak vy jste byla s námi včera v Mariánských Lázních.
1: Ano, bylo tam krásný.
0: A vy jste z Mariánek?
1: Nejsem z Mariánek, jsem ze Žandova u České Lípy.
0: Takže jste si udělala výlet takhle od severu hezky
1: ano,
0: na jih?
1: Ano, přítel mě jsem vzal, no.
0: Stálo to no, za to, ale píšete v SMSce.
1: Stálo. Nejvíce mě potěšila Olga Lounová, protože jsem vlastně onkologický pacient a ona teda si se mnou promluvila a dokonce mě ji objala, takže jako to bylo takový hodně dojemný, no. Řekla mi teda, že mám bojovat, že se mám držet, takže to bylo takový fakt krásný hodní.
0: Rozumím. Tak ano, jste si to užili, počasí přálo.
1: I CDčko jsem od ní dostala.
0: Hezky. No. Hezky. No. Takže krásný den jste měla včera v Mariánských Lázních. Ano. Doufám, že tedy zase na nějakém dalším letním koncertě, jestli máte v plánu.
1: Určitě, určitě.
0: Petro, pozdravujte taky tu osobku, co vás odvezla, protože je to kus cesty.
1: Ano, ano.
0: Mějte se krásně, ať se daří a pevné zdraví.
1: Moc krát děkuju.
0: Mějte se krásně,
1: hezky,
0: Petro.
1: A všechny pozdravujte v rádiu.
0: Díky.
1: Naschledanou.
2: Pohodové České rádio.
0: A další SMSky nám chodí teď ve 3:45, ještě tedy u těch letních koncertů, když zůstaneme, tak další koukám, by byl malinko blíž. Pro naši posluchačku z Českolipska Chomutov 7. srpna budeme se těšit. Teď Secret Service a písnička O Suzy.

0: a na Blaníku a 16. hodina, ta je před námi. Dáme zprávy počasí a mrkneme taky na silnice a po 16. Michal Tučný.
1: Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn.
0: Taky Petr Muk a Neusínej. Michal David, je to blízko. To blízko, ta 16. hodina, víkend nám pomalu utíká, ale Blaník hraje hezky česky celé léto. Radio
2: Blaník. Blaník za volantem.
0: Celý den dnes kolony na dálnici D1, jak je to aktuálně, to nám říká Petra z ředitelství silnic a dálnic.
3: Se zdržením počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Obousměrně se tvoří kolona před dopravním omezením mezi 22. a 25. kilometrem na mostě Šmejkalka. Zdržení po obou směrech okolo 15 minut. S hustým provozem musí počítat řidiči jedoucí po dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kolona popojíždí od 190. kilometru po křížení s Břeclavskou dálnicí D2, zdržení 10 minut. A pozor si dejte na D1 z Vyškova na Brno. Na 214,5 kilometru vyšetřuje policie nehodu osobního auta v levém jízdním pruhu. I tady počítejte s kratším zdržením.
0: A pokud máte dopravní informace, využijte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Prožíváme krásný slunečný letní den s teplotami, hlavně na západě a jihu Čech okolo 30 stupňů Celsia, taky středočeský kraj už se dostal na mnoha místech na 30 stupňů, obec Řevnice, taky Praha Chuchle, ale i Mladoboleslavsko. Jak dál, jaká bude neděle, to ví meteoroložka Iveta Kodátková.
4: Neděle ta se bude postupně zatahovat, bude převažovat v odpoledních hodinách až oblačno, až zataženo a vyskytnou se také přehánky, výjimečně také bouřky. Zpočátku v dopoledních hodinách, zejména v Čechách, odpoledne a večer ty přehánky čekáme místy a výjimečně také tedy za bouří. Ranní minimální teploty už o něco vyšší, 16 až 12, ale v údolích stále o něco chladněji, až 10 stupňů Celsia a odpolední maxima 27 až 31 stupňů.
0: Svatá Anna chladná z rána a to je zrovna zítra. Tak na to myslete.
5: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Max útočí na regál.
8: Barča skvěle trefila nákupní koš.
7: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
8: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix koleslav za 29,90. Albert.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: VZP varuje před podvodnými zprávami. Nový úsek dálnice D35 měl předpremiéru. Na Orlíku u Podolska platí zákaz koupání. Hezké odpoledne, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Kyberpodvodníci opět cílí na klienty všeobecně.

0: všeobecné zdravotní pojišťovny. Dostávají falešné zprávy, které přesměrují na podvodný web a vyzývají k aktualizaci osobních údajů. A co se děje pak, vysvětlí mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
1: Následuje velmi rychlý sled požadavků vedoucí k tomu, že je po lidech žádána úhrada a vyplnění všech informací k bankovní kartě. VZP opět důrazně varuje. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
0: Touto formou by lidé nikdy nic neměli vyplňovat. Silničáři dnes veřejnosti otevřeli úsek dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Celých 6 kilometrů si lidé mohli projet na kole nebo bruslích. A kdy se po tomto úseku projedou motoristé, prozradí šéf ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl.
2: Tak po tomto úseku se motoristé budou moct svést už 21. srpna tohoto roku, to znamená zhruba za 3 týdny.
0: Kvůli zpoždění stavby tunelu Homole budou muset ale z dálnice sjet a pak na ní po krátké objížďce znovu najet. Hygienici zakázali koupání na Orlické přehradě v Podolsku. Odebrané vzorky ukázaly nevyhovující kvalitu vody, která neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. Koupat se ale dá na Orlíku u Radavy. Tato oblast vykazuje vynikající kvalitu vody. Francouzské úřady nařídily evakuaci dalších obcí v okolí Bordeaux. Kvůli rozsáhlým lesním požárům musí své domovy opustit na 170 tisíc dalších lidí. V boji s ohněm na západě země pomáhají i čeští hasiči. Nedobrá je situace také v sousedním Španělsku, které kvůli požárům už vyhlásilo stav nouze. To byly zprávy Rádia Blaník, u mikrofonu je zase Jirka.
3: Je to tak, za pár vteřin už bude 16. hodina.
4: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
3: Mirka Táborského tento týden zajímaly střípky z historie, vydali jsme se taky na mohyly u Velké dobré, víš, kde to je?
0: Nevím,
3: no, u Velké, si, velké že... dobré,
0: jo, takhle. Dík teda, tak jsi mě nachytal.
5: Rádio Blaník.
3: On to řekne přesně, Mirek Táborský za chvíli, teď ale Petr Muk a písnička Neusínej a za chvíli dokonce i Beatles a Hey Jude.

0: Na Blaníku jsme hráli naši blanickou písničku Blanické přání, která je z roku 2014, 10 let starší než ta, kterou hledáme. A já to musím aspoň na chvíli pustit. My hledáme totiž tuto. Slunce dál svítí, máme sice plnou linku volajících, klidně bychom někoho mohli i pozdravit, ale asi by nebyl rád, protože chce vyhrát naši hru. Slunce dál svítí je písnička jiná blanická, stará tak zhruba 2 až 3 roky. Mimochodem písnička vznikla ke čtvrtstoletí našeho rádia. Mirek Táborský a jeho putování za mohylami z Velké Dobré, už o tom byla řeč, tady je povídání.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Po třetí a naposledy se dnes vrátím na Kladensko, na mohylové pohřebiště u Velké Dobré. Samotný archeologický průzkum připomíná od roku 1953 pomník z černé švédské žuly věnovaný místními myslivci. Pomník stojí na urovnaném vrcholku největší mohyly označené pořadovým číslem 23. Přestože tato mohyla vzbuzovala vzhledem ke svým impozantním rozměrům největší naděje na bohaté nálezy, archeolog Josef Ladislav Píč její otevření velkoryse přenechal svému kolegovi z Vídně, jednak protože Pražské muzeum už podle jeho vlastního vyjádření mělo z dosavadních vykopávek značnou kořist, ale také protože prokopání mohyly číslo 23 by dalo spoustu práce. Pražský archeolog tedy rád postoupil dřinu někomu jinému a zpětně vzato dobře udělal. Kromě dodatečně vloženého pohřbu z halštatské doby se totiž v mohyle překvapivě nenašlo skoro nic. Jako nejvydatnější naleziště pravěkých artefaktů se tak nakonec ukázala být velká mohyla, kterou ještě před zahájením odborných vykopávek živelně prozkoumal kněz Antonín Nedvěd s místním lesníkem a která později dostala číslo 13. Z více než 60 pahorků, které se těm dvěma nabízely na výběr, zvolili díky šťastné náhodě právě ten, který toho ukrýval ve svých útrobách nejvíc. Vycházku z Velké Dobré k pravěkým mohylám si můžete prodloužit po turistické trase až ke kapličce u Kladenské silnice. Ta připomíná památku bratrů Votavových z Velké Dobré, kteří zahynuli za první světové války. Starší Josef zemřel v roce 1915 v ruském zajetí a mladší Karel v říjnu 1917 na italské frontě. Jejich jména naleznete i na pomníku padlých na Doberské Komenského náměstí, které je také nejlepším výchozím místem procházky. K mohylám je to odtud jenom kousek. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Jsme Blaník a hrajeme hezky česky celé léto, teď je 4:45 a tady už je Michal Tučný a koukám, jak celá země vstává.

0: Jojo Band a písnička Rybitví, tam je to celkem fajn, no my jsme pustili jednu z blanických písniček, ono jich je víc. Tato písnička Blanické přání, která zazněla krátce po 16. hodině, znamenala řadu volajících. Ano, linka byla okamžitě obsazená, já jsem viděl spoustu čísel, které se nám snažili provolat. Jak je to s tou naší hrou, to se dozvíte za chvíli. Souvisí s tím také Xindl X a Olga Koenigová. Včera mi byl málo, dneska je mi moc. No tak trošku vzdáleně, ale souvisí. Každopádně, jak je to s naší velkou letní hrou o těch 5000 korun, to se dozvíte taky za pár minut.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
4: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
5: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
6: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
7: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
7: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
7: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
9: Léto má svůj zvuk.
10: Cinknutí ledu.
9: Smích přátel.
10: Hudbu, kterou máš rád.
9: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
10: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
9: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
10: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
9: Svianela, česká tradiční limonáda.

0: roku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
1: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Nemáme ani moře, ani velehory.
5: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
6: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
5: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
6: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: to s Blaníkem.
1: Co se ti to nasává, když tady máš samoobsluhu, co?
2: Léto s Blaníkem. Well.

0: Sidla X, Olga Koenigová, písnička V blbým věku. Je to tak, včera mi bylo málo, dneska je mi moc, ale Martin Ledinský ten přišel do studia se skvělou sobotní náladou. Martine, ahoj.
1: Ahoj Jirko, pěkné odpoledne vám všem.
0: Aby si věděl, tady se stala taková věc, že hrála blanická písnička, tato.
2: Na Blaníku hráli píseň.
0: Písnička k 15 letům rádia Blaník. A posluchači volali o 106, že volají na tu naši blanickou Slunce dál svítí.
1: Já bych se možná taky spletl, kdybych to neměl tak moc pod kůží a hned bych volal a dělal bych si zálusk na 10 000 korun.
0: No právě.
1: To je ta aktuální suma, která je teďka v banku.
0: No nevadí, že to zní úplně jinak. Klidně můžete volat. My vám to jenom nezvedneme. Zvedneme to, jakmile zazní písnička. Slunce dál svítí hezky do konce. Na konci té písničky je potřeba být na čísle 800 109 109 jako ten první, protože se ano, dostáváte do naší hry.
3: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A naše posluchačka pak dostane otázku, nebo respektive posluchač či posluchačka.
1: Může to být i chlap, ne, že ne? Se mohou dovolat jenom ženy, to
0: i když se jim
1: ne.
0: To daří, já nevím proč. Ale byla to posluchačka, která dostala tuto ukázku.
4: Jak zpívá a rozjasňuje den. Od rána.
0: A věděla? Martine, nevěděla.
1: Já vím, no, nevěděla.
0: Víš, že nevěděla?
5: Vím. Netuším.
0: Tak zkusím
5: Koláře, Petra.
6: Petr Kolář, jo?
5: A nebo zkusím spíš Bartu, Nojda Bartu.
6: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: Ajaj, posluchačka Petra nevěděla. Ty bys věděl?
1: Já bych věděl, to byl přece Jindra Polák. Ne?
0: Správně, jo. Ze skupiny Jelen, ano, tak ty bys vyhrál.
1: Nedám.
0: Takže hrajme už o 10, protože těch 5 000 přesouváme k tomu dalšímu výherci. Je důležité vědět, kdo je v písničce Slunce dál svítí. Podívejte se třeba na web Rádio Blaník a zjistíte to. Tomáš Klus, Xindl X, Igor Tymko, Tereza Mašková, Olga Lounová, Jindra Polák, jak tady zaznělo, Kateřina Marie Tichá, Petr Kolář a to je všechno.
1: Ten Noid tam není teda.
0: Noid tam není.
1: Tam zkrátka chybí.
0: Takže držíme palce, pokud s námi hrajete tuto hru. Počkejte si na písničku Slunce dál svítí.
3: Slunce dál svítí.
7: Sluníčkové léto na Blaníku. Hezky česky.
3: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
7: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče Petr Slíva.
3: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
7: Ulicňákem na sever. S Petrem Slívou.
8: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
9: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
7: České rádio.
0: Za chvíli už Martin Ledinský, jak jste poznali, je to blízko. No proč si nedat i stejnou písničku, je to blízko. Tady je Michal David a Martin Ledinský už se na vás těší. Já vám přeji krásnou sobotu, užívejte letní víkend.

0: Na Blaníku dohrávají Lighthouse Family, za 5 minut je tady 17. hodina a teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli doprava, počasí, taky zprávy s Hankou Koterovou, no a hned po nich, respektive v té příští hodině, opět a Radeček a Mária Čírová. Taky Petr Spálený.
1: Kdybych já byl kovářem.
0: Nebo Lenka Filipová s Karlem Zichem. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
2: Blaník za volantem.
0: A začínáme na dálnici D1, kde si postojíte v koloně. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Se zdržením počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Od 17. kilometru se tvoří kolona před dopravním omezením mezi 22. a 25. kilometrem. V této koloně došlo k nehodě dodávky s osobákem. Zdržení 15 minut. Dopravní nehodu 3 osobních aut vyšetřuje policie na D1 ve směru na Brno na kilometru 183. Nehoda blokuje levý jízdní pruh a tady se zdržíte 5 minut. A s hustým provozem poučítíte na D1 před Brnem od Prahy. Kolona popojíždí od 192. pokřížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení 10 minut.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou většinou k 16 až 12 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude svítit sluníčko, ale během dne se od jihozápadu bude zatahovat a místy se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se ale dostanou na typické letní hodnoty, a to na 27 až 31 stupňů.
4: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: U silnic postupně ubývá stromů. Muž z Klatovska střílel po své rodině. Z tábora na Berounsku evakuovali 40 dětí. Rádio Blaník. Příjemné odpoledne u zpráv vám.

0: Přeje Hanka Koterová. Napříč Českem mizí stromy u silnic. Statistika uvádí jeden vysazený strom na dva pokácené. Potvrzují to krajské správy silnic, které od začátku roku vysázely přes 7 tisíc stromů, zatímco 14 tisíc jich pokáceli. Tabulku sázení stromů vede Plzeňský kraj, nejhorší bilanci má Královéhradecký. O přírodu je třeba pravidelně pečovat. Kraj Vysočina proto financuje péči o víc než stovku zvláště chráněných území a významnou roli při jejich zachování hraje pastva hospodářských zvířat. A to má hned několik pozitiv, jak říká mluvčí kraje Monika Brotánková.
1: Pasoucí se zvířata zároveň přispívají k přirozenému šíření semen některých vzácných druhů rostlin. Na rozdíl od seče nedochází při pasy k odstranění vegetačního krytu naráz na velké ploše. To má velký význam pro hmyz, který může vždycky na pasené ploše najít zdroj nektaru i rostlin pro kladení vajíček, vývoj larev.
0: Na Vysočině teď můžete na procházce přírodou potkat ovce, krávy a nebo koně. Policie na Klatovsku zadržela nebezpečného 53-letého muže. Odpoledne střílel z legálně držené zbraně na své rodinné příbuzné. Naštěstí nikoho nezranil a podle policie nikomu už nehrozí žádné nebezpečí. Další informace k případu kriminalisté zatím nezdělili. V areálu dětského tábora u Otročiněvsi na Berounsku hořelo. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči museli evakuovat celkem 70 lidí, z toho 40 dětí, kterou odvezli do budovy obecního úřadu, kde děti počkali na své rodiče. Příčinou měla být technická závada na komíně. Tolik zprávy a na Blaníku se už těší Martin Ledinský.
2: Těším. Haničko, děkujeme za zprávy. Je 17 hodin. Hezké odpoledne.
3: Martin Ledinský na rádiu Blaník.
2: Za chvíli se spojíme s naším blanínským krajánkem Martinem Císařem, kde se právě teď nachází s další velkou šunkou na kosti. To se dozvíte za několik minut. Do té doby další písničky chystáme opět a Radeček s Márií Čírovou. Taky tady bude Falko nebo hráč od skupiny Turbo právě teď, tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě opět Aradeček a s nimi Mária Čírová.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už je tu kolega Martin Císař, který někomu dovezl další velkou šunku na kosti od Leka. Martine, ahoj!
2: Skvělé odpoledne, tady je má druhá zastávka, hlásím se z Rokycan a tady už je posluchač Jirka. Hezké odpoledne přeji.
3: Dobrý den.
2: Tak Jirko, co vy na to šunku jsme přivezli od Leka, od Rádia Blaník?
3: Nádherný teda, opravdu jsem v šoku. Netrvalo to ani týden, co jsem se zaregistroval a vy jste tady se šunkou.
2: Já zdravím i vaši paní pravděpodobně, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás taky zdravím, úplně úžasnou radost. Přišel, když já jsem přišla domů a říkal, hele, co jsem vyhrál. Takže, abych pravdu řekla, tak jsme nikdy nic nevyhráli. Už jsme tam právě tedy a klidně si ho poslechněte. My ho máme.
2: Jdeme to zkontrolovat, pojďte se mnou.
4: Máme na všech stranách.
2: Ale... Na všech stranách je Blaník?
4: Tadyhle je Blaník, ano. Protože manžel, když dělá na zahradě, tak ho má tady v garáži, klidně vám to může ukázat. Nebo když sedíme tady, tak je puštěný tam, klidně si ho, ale vážně, i když vám řeknu, že jedině Blaník se dá poslouchat, tečka.
2: Jo, tak to se krásně poslouchá.
3: My jsme párkrát zkoušeli volat na ty a v životě jsme se teda nedovolali.
2: Tak teď se to povedlo, Jirko, tak teď máte štěstí. Já vám popřeju, abyste si dál užívali léto. A jelikož jsem zkontroloval ušima, že tady skutečně hraje Rádio Blaník, no konec konců pojďme se o tom přesvědčit, ať to Blaníci taky slyší.
1: Rádio Blaník. Hezky česky, celé léto.
2: Perfektní. Tady není co dodat. Ještě jednou moc děkuju za to, že jste se takhle přihlásili a hlavně vám moc děkuju za tu věrnost, protože...
3: Už vás posloucháme hodně dlouho teda.
2: Tak jo, tak se mějte krásně a čunka chutná zase někdy.
3: Jo, moc krát děkujem a zdravíme všechny Blaníky.
2: Tolik tedy má druhá reportáž z dnešního dne a celkově už šestá šunka má svého majitele. A vy se taky můžete přihlásit a vyhrát takhle šunku od Leka a Rádia Blaník. Já vám držím palce a předávám zpět slovo do studia. Hezké odpoledne.
0: Martine, díky a Jirkovi gratulujeme a zdravíme do Rokycan. Pokud byste rádi velkou šunku na kosti od Leka i vy, registrujte se na našem webu radioblaník.cz do klubu posluchačů, dejte vědět, kde nás posloucháte a možná právě k vám dorazí náš blanický krajánek. Pokud uslyší, že u vás hraje Rádio Blaník, šunka je vaše.
1: Prázdninový krajánek Rádio Blaník.
0: A teď už další písničky, za chvíli na Blaníku Iveta Bartošová a tady už je Petr Spálený. Kdybych já byl kovářem, no kde já mohl bejt, kdybych byl kovářem, že jo?

0: Iveta Bartošová na Blaníku. Za 7 minut bude 17:30. Blíží se repríza Dobrých rad do zahrady. Tentokrát vám kolegyně Ivalecká poradí, jak si vytvořit na zahradě krásný obývák. Ještě předtím tu pro vás budeme mít Lenku Filipovou s Karlem Zichem, taky All for One a nebo Mekyho Žbirku. Hezký víkend.
1: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v Hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
8: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
9: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
10: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
11: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Miley Cyrus na Blaníku. Hezký podvečer.
1: Dobré rady do zahrady.
0: Teď už je před námi repríza Dobrých rad s Ivou Leckou, která poradí, jak se na své zahradě, jak si tam udělat takové krásné místo, kde nás bude bavit odpočívat, ale i snídat nebo večeřet. Ivo?
2: Krásný dobrý den. Léto je období, kdy se zahrada mění v druhý obývací pokoj. Už dávno nejde jenom o záhony a sekání trávy. Čím dál víc lidí si venku vytváří místo, kde snídá, grilluje, čte knížku nebo tráví večery s přáteli. A často přitom zjistí, že stačí pár drobností a zahrada získá úplně jinou atmosféru. Velký rozdíl udělá třeba venkovní koberec, několik solárních světel nebo pohodlné polštáře na zahradní nábytek. Právě světlo je něco, co lidé často podceňují. Přitom několik dobře rozmístěných solárních lamp dokáže vytvořit příjemnou atmosféru, aniž byste museli řešit elektřinu nebo kabely. Pokud přemýšlíte, čím zahradu během léta vylepšit, právě teď je vhodná chvíle podívat se do Baumaxu. V letních slevách najdete zahradní sestavy, lehátka, slunečníky, solární osvětlení, grily i další vybavení pro pohodové letní večery. A když už tam budete, projděte si i oddělení s dekoracemi. Právě tam často objevíte drobnosti, které nestojí mnoho peněz, ale dokážou proměnit terasu nebo balkón k nepoznání. A jedna rada na závěr. Než něco nového koupíte, sedněte si večer na zahradu a všímejte si, kde trávíte nejvíc času. Právě tam má smysl investovat. Někdy totiž není potřeba měnit celou zahradu. Stačí jenom jedno pohodlné posezení, příjemné světlo a místo, kam se budete každý letní večer rádi vracet. A přesně takové nápady můžete načerpat třeba při návštěvě Baumaxu.
1: Dobré rady do zahrady.
3: Na rádiu Blaník.
4: Maxi,
5: Baru,
4: i my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Slunce dám, nám svítí.
7: Pět tisíc na ruku.
8: Špičkový manažer si to vydělá za jeden.

0: Na Blaníku skupina Kryštof za 2 minuty bude 18 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a pak už začnou písničky k táboráku. Chystáme Babiho Daňka. Montgomery, biozvony. Bude tu i tahle krásná písnička od Pavla Dobeše.
1: Hej Marilu, sejdem se v Nešvilu, zase někdy v Nešvilu, hej hej Marilu.
0: No a Jaroslav Uhlíř, Severní vítr.
2: Severní vítr je krutý.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude jasná až polojasná a nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 12 stupňům, v údolích ojediněle až k 10 stupňům Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude slunečno, ale během dne od jihozápadu čekejte postupně oblačno až zataženo místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů.
3: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.

0: tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Češi odkládají preventivní prohlídky. Počasí nutí Olomoucký kraj lépe hospodařit s vodou. Česko má poprvé v historii mistra světa v šermu. Příjemný podvečer, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Češi se zhoršili v prevenci. Za poslední rok odložila návštěvu lékaře víc než třetina lidí. Ve většině případů šlo o ženy. Hlavním důvodem byly pracovní povinnosti. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje bonusový systém. Za dodržování prevence jim zdravotní pojišťovna vyplatí finanční bonus. Olomoucký kraj finančně podpoří projekty pro lepší hospodaření s vodou. Peníze rozdělí do tří dotačních titulů. Jakých přiblíží mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
4: První je zaměřen na výstavbu, dostavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod a kanalizací. Více než 6,5 milionu korun poputuje v druhém dotačním titulu na výstavbu a dostavbu vodovodů pro veřejnou potřebu a úpravu vod. A třetí dotační titul je zaměřen na obnovu environmentálních funkcí území.
3: Já ještě doplním, že dotace pomůžou například s výstavbou vodojemu v Tršicích nebo malé vodní nádrže v Huzové. Evropu sužují nejničivější požáry za posledních 20 let. Nejhorší situace je aktuálně ve Španělsku a ve Francii. Kritická je situace kolem Bordeaux, kde z hotelů a domovů se muselo evakuovat přes 200 000 lidí. Španělsko pak v okolí Madridu vyhlásilo stav nouze. Kordista Alexandr Šupenič se stal jako první Čech mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Filipa Makiho. Pro český šerm vybojoval Šupenič první medaili z mistrovství světa od roku 1985. Tehdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka. A to je pro dnešek ode mě ze zpráv všechno. Mějte pěkný letní večer s Blaníkem a naslyšenou zítra.
5: Hanko, děkujeme a je minuta po 18. hodině. Pěkný podvečer.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
5: Každou sobotu a neděli od 18 hodin pro vás máme písničky k táboráku, tak pojďme opět společně zapálit ten náš víkendový táborák. Za několik minut vás taky čeká další živá nedvědovka od Vojty a Honzy Nedvědů. Teď už ale pro vás na Blaníku máme Želvu od skupiny Olympic. Hezký poslech.
2: Písničky k táboráku.
1: Na rádiu Blaník.

0: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
1: Tak kam to bude?
2: Na Bouzov?
1: Na Křivoklát?
2: Nebo na Karlštejn?
1: Jsou věci, které se nemění.
2: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Spím v obilí. Ne teda já, ale někdy bych si to takhle přes léto určitě v tom obilí taky užil. Tohle to byly na Blaníku Valda Gang. Posloucháte písničky k táboráku.
1: Letní živá nedvědovka na Blaníku.
0: Vojta Nedvěd se svým bratrancem Honzou Nedvědem mladším mají exkluzivně pro vás, posluchače Blaníku, další živou nedvědovku. Pro tento víkend to je písnička Sázava. A to byla hlavně pro starší Nedvědy, Františka a Honzu, vždycky taková hezká vzpomínka na mládí u řeky. Je to zkrátka nostalgická tremská skladba, plná vzpomínek na dětství, dospívání, táboráky a hudební kořeny. Tak si tu písničku teď pojďme společně vychutnat.

0: Pánové, úplná nádhera, moc děkujeme. Na Blaníku v písničkách Táboráku právě teď exkluzivně pro vás Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem mladším a písnička Sázava. Teď už na Blaníku chystáme další krásné písničky k vaší sobotní grilovačce nebo přímo k Táboráku. Za chvíli Pavel Dobeš a tady už jsou Tři kříže od tremské skupiny Hop Trop.
1: Písničky k Táboráku
2: na Rádiu Blaník.

svátek Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidský.

0: zakryje.
1: Na Blaníku Činasky se Zuzanou Norisovou za 5 minut bude 6:30.
2: Rádio Blaník.
3: Písničky k táboráku.
1: Léto, prázdniny a k tomu patří i vůně kouře, praskání dřeva a kytara. Jo, písničky k táboráku mají prostě svoje kouzlo. Spojují nás, zvedají náladu a nejlepší na nich je to, že vůbec nezáleží na tom, jestli zpíváme čistě. Hlavně, že zpíváme srdcem. Za chvíli už klasika od Pavla Bobka, kterou si určitě zabroukáte s námi.
4: Pojď dál a zpívej a se mnou.
1: A chystáme taky skupinu Katapult nebo Spiritual Quintet. Hezký večer.
3: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník. 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
5: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na to čidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
6: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
10: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
12: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v Hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
13: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
14: A kdy jindy by měla dojít? Tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
13: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
15: Tisknulevně.cz.
16: Náplně hned.
17: Ve vlaku či autobusu.
18: V čekárně u lékaře.
17: A nebo na procházce v lese.
18: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
17: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
18: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
3: Písničky k táboráku.
2: Na rádiu Blaník.

0: Spirituál Kvintet na Blaníku. Hezký večer.
1: Rádio Blaník. Písničky k tábora.
0: My se teď vydáme do Plzně, kde mají novou naučnou stezku s názvem Siluety zvěře. Nachází se v blízkosti Seneckého rybníka a vybízí děti i dospělé k poznávání obyvatel lesa. Tuhle novinku nám teď přiblíží mluvčí města Eva Barborková.
2: Tato naše plzeňská novinka nepředstavuje klasickou naučnou stezku s tabulemi, s textem a obrázky. Tabule se siluetami zvířat rozmístěné v lese vybízejí děti přímo ke hře a pokud mají oni nebo například rodiče chytrý telefon, tak o zvířátku se načtením QR kódu na tabulce mohou dozvědět víc.
0: A to prostřednictvím aplikace Lesní svět. Tak až vyrazíte na letní výlet a budete poblíž Plzně, tak tuhle naučnou stezku Siluety zvěře si můžete pěkně projít.
1: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.
0: K vašim sobotním ohníčkům, případně grilovačkám, jsou před námi Cesty toulaví od Michala Tučného a chystáme taky Severní vítr od Jaroslava Uhlíře nebo písničku Kytka od Brontosaurů.

0: Na Blaníku Radek Tomášek, za 7 minut je tady 19. hodina a písničky k táboráku, ty jsou pro dnešek za námi, další tu budou opět zítra od 18 hodin, ale pozor, na našem DAP rádiu Český Blaník za malou chvíli od 7 písničky k táboráku začínají a tam vám je budeme hrát až do 10. večerní. Teď už ale k tomu, co vás čeká tady na rádiu Blaník, před námi jsou sobotní písničky Na přání a vy se můžete těšit třeba na tuhle od Pavla Žalmana Lohonky.
1: Je to věc, když pro nás zvoní zvor divokej, ty mi já.
0: Na vaše přání taky Marta Athena Eleftheriadu.
2: Proč přicházíš tak pozdě lásko, čistá a nechtivá.
0: A vybrali jste i tuhle vaší oblíbenou od Karla Gotta.
3: Být stále mlad, to bych si přál, být stále.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod jasnou až po

0: Jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
1: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
3: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
1: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Martin Ledinský
8: na rádiu Blaník.
9: Za 4 minuty bude 7, přejeme krásný sobotní večer. A každý večer touto dobou pro vás na Blaníku máme písničky na vaše písemná přání. Ty můžete objednávat pouze s předstihem, a to na našich stránkách radioblaník.cz. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Takhle je to jednoduché, takhle se to dělá, takhle to k nám dorazí. Tak, dnes má svátek Jakub, tak všechno nejlepší. A teď už pojďme na první vaše dnešní přání. A před námi vítr. Od Lucie Vondráčkové napsala Lenka z Litvínova. Milý Blaníčku, zahraj tuto písničku mému synovi Tomášovi Frankovi pro radost a že ho mám moc ráda. Tvoje mamka Lenka Polívková.
7: Písničky na přání.
8: Na rádiu Blaník.

0: Lucie Vondráčková na Blaníku, teď už Pavel Žalman Lohonka, divokej horskej tymián a toto přání dorazilo z Javorníku. Milá babičko Blaženko, přejeme ti k tvým krásným 90. narozeninám mnoho zdraví, štěstí, úsměvů a posíláme ti písničku od tvého oblíbeného zpěváka. Máme tě moc rádi, Lenka, Tomáš, Tom, Luky, Pavlínka a pejsek Andy. Tak tady je Pavel Žalman Lohonka a my k 90. nám přejeme paní Blažence všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Celé léto.

Na Blaníku dohrává Pavel Žalman Lohonka, teď je před námi Michal David, napsala paní Dana z Podbořan. Milé rádio Blaník, zahrajte prosím do Podbořan k rubínovému výročí svatby Ivče a Pepovi Kotrcovým. 40 let bok po boku je obdivuhodný výkon a my všichni vám ze srdce přejeme pevné zdraví, štěstí, lásku, radost, porozumění a spoustu dalších společných let v manželství. Dcera Iva s Martinem, Danča, Romča, Stáňa, Alenka s rodinou a Bobíšek

0: Včera.
1: Na Blaníku vám zpíval Michal David a teď už Marta Athena Elefteriadu. Napsal Vlastimil z Malé Hraštice. Chtěl bych zahrát písničku mé ženě Stanislavě z Velké Hraštice od Marty Atheny Elefteriadu. Proč přicházíš tak pozdě, lásko, k našemu 43. výročí svatby? Stání, mám tě moc rád a jsem moc rád, že si to se mnou tak dlouho vydržela. Tvůj Vlasta.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Tohle jsou písničky na přání na Blaníku, teď už narozeninová od Olgy Lounové. Napsal Jaroslav z Olšan. Milá Jitko, mamko, babičko, přejeme ti k tvým krásným půlkulatým narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pevné nervy, ať máš stále tolik energie a můžeme se těšit z dalších společných chvil. To vše ti ze srdce přeje manžel Jarda, tatínek Josef, synové Honzík a já s manželkou a vnoučátka Violka s Vojtíkem. Máme tě rádi. Napsala taky paní Naďa z Mostu. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro našeho kamaráda pana Františka Srnce z Mostu, který v úterý 21. července oslavil 70. narozeniny. Náš milý příteli, kamaráde, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásku, ať máš sílu na zahrádku. Právě dnes to rozjedem na plné pecky. Parádní oslavu ti přeje manželka Naďa s rodinou a všichni přátelé z osady Zátiší. Píše taky Pavel z Havířova, všechno nejlepší k narozeninám od celé rodiny a hodně štěstí, zdraví a lásky, ať se ti daří. A Anička z Prostějova, vše nejlepší Adi k tvým včerejším narozeninám, ať si furt tak kamarádská a vtipná, těším se, až se spolu potkáme ve škole a zase budeme blbnout. A ještě přeju všem Kubům vše nejlepší k svátku a potom ještě zítra Aničkám. Ahoj!

Olga Lounová na Blaníku, písničky na přání pokračují, teď už je před námi Karel Gott a Být stále mlád. Napsala Kristýna z jižních Čech, a to konkrétně z Albrechtic nad Vltavou. Ze srdce bych chtěla popřát svému milovanému, hodnému a skvělému manželovi Járovi k jeho krásným 75. narozeninám. Mám tě moc ráda a za vše ti děkuji. Manželka Kristýna a celá chatařská osada. Píše taky Klára ze Zlatníků Hodkovic. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro moji druhou mamku tchýni, paní Miloslavu Šlingrovou, k jejím 80. narozeninám, které oslaví 30. července. Všichni ti přejeme hlavně zdraví a pohodu do dalších let. Jsi ten nejúžasnější člověk pod sluncem a my tě všichni moc milujeme. Tak ještě jednou všechno nejlepší, Klára s rodinou a všichni, kdo tě mají rádi. Jaroslava z Frýdlantu píše, pošlete prosím písničku Do proseče nad Nisou pro Jaroslava Novotného, který dnes slaví své 70. narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, životního elánu a také mnoho rybářských úspěchů. Vše nejlepší přejí všichni, kdo s ním dnes slaví a mají ho rádi. Přítelkyně Jaroslava posílá vzkaz. Jaroušku, děkuji za všechno, za to, jaký jsi a za to, co pro mě děláš. Mám tě moc ráda. Sklatov napsala Jaroslava. Dobrý den, prosím o zahrání písně pro pana Václava Krále, který dneska slaví 70. narozeniny. Milý Vašku, k dnešním narozeninám přejeme hlavně pevné zdraví, neutuchající elán a spoustu dalších let prožitých s těmi, které máš nejraději. To vše ti přejí dlouholetí kamarádi Turkovi, Špačkovi, Kopovi, Navrátilovi a Kupkovi. Taky od nás z Rádia Blaník všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a hrajeme Karla Gotta. Hezký večer.

No, kdo by si tohle nepřál? Na Blaníku Karel Gott, Být stále mlád, a teď už Valda Genka, Opičáci, napsal Jiří ze Žďáru nad Sázavou. Milý Blaníčku, zahrajte nám do Sázavy na chatu, že tu jen tak grillujeme a popijeme pivečko, ať si tento krásný den užijí všichni, co poslouchají vaše Rádio Blaník. Jiří, Ondra, Míša a Honza. Napsala taky Růžena z Peček. Blaníčku, zahraj písničku na grilovačku do Velkých Chvalovic k svátku. Kobíkům přejeme všechno nejlepší, asi to má být Kubíkům, přejeme všechno nejlepší a velké rybářské úlovky. Tak tady jsou Valda Gang. Hezký večer s Blaníkem.

0: Na rádiu Blaník Valda Gang za 5 minut bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Benjo Band Ivana Mládka.
1: Horolesci, horoleskyně, horolesčata.
0: Nelezte na skálu, co je hodně špičatá. No, teď už je mi úplně jasný, že si všichni zaspíváme. No a na vaše přání taky keks, kabáti a za malou chvíli čerešně od Hany Hegerové. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
6: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsemosel.cz.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
8: Sluníčkové léto.
9: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
8: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
9: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
8: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
9: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
8: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz
2: TSR Czech Republic. TSR.
3: Na rádiu Blaník.
4: A teď už slibované čerešně od Hany Hegerové napsala paní Jana. Přání pro Jitku na Babinec do Horního Prysku. Konečně zase v kompletní sestavě. Vítej zpátky. Chyběla si nám, tvoje kamarádky Jana a Evík. Napsala taky Ivana z Olomouce. Milý Mirku, i když máš svých krásných 80 let až 7. srpna, přejeme ti už nyní vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a osobní pohody. A ty kolena, ať konečně přestanou bolet. A taky ještě hodně cestování a krásných zážitků. Iva s Eliškou.
5: Pohodové České rádio.

Blaníku vám zpívala Hana Hegerová a teď už trošku přidáme na tom rytmu. Bára od kabátů je před námi. Své přání poslala Lucie ze zastávky u Brna. Ahoj Kubí, oceán štěstí, moře zdraví, potůček lásky a bazén peněz. To ti přeje k dnešnímu svátku, Lucka. Napsala taky Jana z Višňové u Kardašovy Řečice. Halo, halo, hlášení rozhlasu. Milý Pavle Štefane z Višňové, taťko, dědo, kamaráde, starosto, myslivče, hasiči, sousede, farmáři a tak dále. K tvým zítřejším 65. narozkám ti srdečně přejeme nejpevnější zdraví, horu štěstí, nervy jak ze železa, na všechny a na všechno, ostrou mušku, úsměv od ouška k oušku a pořádnou chuť na pivko. Ať se ti vše daří, ať dobrá nálada stále září na tvé tváři, ať zvířátka spokojeně dupou, ať všechno stále máš pod svou pevnou rukou.

0: Na Blaníku kabáti a teď už víš, od skupiny Kex napsala Marcela z Kostelce nad Orlicí. Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Karlíka Pfeiffera z Kostelce nad Orlicí k jeho kulatým narozeninám. Pod pergolou nebo pod pergolkou sedíme, sklenku s mokem držíme a na tvé zdraví všichni připijíme. S přáním všeho nejlepšího, Marča a Ludík z Hostinného, máme tě rádi. Tak tady je skupina Kex a z Blaníku se připojujeme a taktéž přejeme všechno nejlepší.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé.

Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď jsou před námi Prachovské skály. Takže Banjo Band Ivana Mládka. Napsala Monika z Mikulova. Prosím, zahrajte pro všechny dámy z expedice Dámská jízda Slovinsko 2026. Hlavně Haničce za super organizaci, Janičce za statečnost ve výškách, Marcelce za ukázku, že i vítr se dá slyšet, Irči za obrovský apetit a Krajdě za dodání bezproblémového vozidla, Jarunce za fandění z tepla domova. Prostě všem účastnicím za bezproblémový chod celé expedice. Těšíme se na všechny na další dobrodružství v roce 2027.

0: Banjo band Ivana Mládka na Blaníku. Teď už Hana Zagorová s písničkou Já nemám strach. Napsala Marie z Kutné Hory. Krásný den do rádia Blaník. Ráda bych popřála své mamince k narozeninám. Maminko, přeji ti hlavně pevné zdraví, štěstí, radost, splnění všech tvých přání. Ačkoliv jsem již plnoletá, pořád za tebou budu chodit pro rady, protože mi ještě chybí životní zkušenosti. Navíc si myslím, že žádná otázka není hloupá, pokud vede k hledání odpovědi. Jsi pro mě velkou inspirací. Krásné narozeniny přeje tvoje teď už plnoletá dcera Mařenka. Tak všechno nejlepší.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
3: Všichni neustále řeší věk, že nám jednou bude zbytečně moc let. Já nekoukám dozadu, ale ani vpřed.

0: Hana Zagorová na Blaníku, teď už Mídlový princ od Václava Neckáře, napsala paní Anna z Věšína. Do Věšína přejeme všechno nejlepší k narozeninám babičce Mary a dědovi Tondovi. Krásný svátek také Aničce a Kubovi a vše nejlepší k narozeninám Štěpánovi. Do Věšína přejeme také dědovi Viktorovi, vše nejlepší k blížícímu se svátku. Přejí Anna a Alois Rohlíkovi. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Václav Neckář na rádiu Blaník a teď už je před námi Eva Farná se skupinou Miraj. Napsal Lubomír z Prahy mé Ivance jen tak pro radost na naší budku na Sázavě. A své přání poslala taky Ivana z Opavy. Mojí Zuzance k jejím krásným narozeninám. Mám tě ráda, Zuzanko, tvoje maminka.

Na Blaníku Eva Farná společně s Miraj a teď už je před námi síť od divokýho byla. Napsala Kamila z Lise nad Labem. Milý Kubíčku, přejeme do velké dálky všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Kamča a Máca, pozdravujeme i Maxíka a Leoška z Lise nad Labem. A Monika z Havířova píše, dnes slaví svátek náš nejmilejší syn Kubík a proto mu touto cestou přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a hlavně lásky. Posíláme písničku Rodiče, sousedi a Barunka.

0: Na Blaníku divokej byl a za 2 minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich mimo jiné Michal David. Těšte se taky na Věru Špinarovou. A koukám, že jste vybrali taky tuhle pěknou od Olgy Lounové. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná a nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 12 stupňům, v údolích ojediněle až k 10 stupňům Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude slunečno, ale během dne od jihozápadu čekejte postupně oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: A písničky na přání pokračují. Teď už je před námi Ladislav Vodička. A písničku Řidič má tvrdý chléb vybrala Eva ze Závišína. Dobrý večer, minulý týden jsem si po velmi dlouhém otálení a přesvědčování udělala v pokročilém věku řidičák. Dneska máme velkou rodinnou oslavu, takže pro všechny zúčastněné, pro pobavení, pro manžela, kterému se velmi ulevilo, pro mě a vlastně pro všechny řidiče, děkuji. Tak milá Evo, velká gratulace a přejeme vám z Blaníku mnoho šťastí. Vlastně najetých kilometrů. No a na Mělník taky zdravíme, odtud nám píše Martina. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro Kubu Bejšáka z Mělníka. Všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, štěstí a lásky pro nejlepšího Kubu na světě, přeje Martina. PS, jsem na tebe moc pyšná.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů a můžeš mi věřit,

0: chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty, dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Tak si tak říkám, co vlastně ten řidič smí, když skoro nic nesmí. Na Blaníku Ladislav Vodička, no a teď už Eláni, znova sama dotkni, píše Zdeněk Spačejova. Ahoj milí Blaníčku, zahraj mi jednu krásnou písničku pro moji milovanou Haničku, která dnes slaví svoje narozeniny. Vše nejlepší, hodně zdraví, lásky a spokojenosti ti z celého srdce přeje tvůj miláček Zdeneček. Píší taky Bořek, Julinka a Ivanka z Boskovic. Milí Blaníčku, zahraj prosím pro naší nejskvělejší kamarádku Irenku, Izabelku, na Krhov, na benzínku, jen tak pro radost, ať jí práce utíká a na chaloupku do podhradí za námi pospíchá. A ještě tu máme přání ze Šatova od Veroniky. Milá babičko Zuzko, vše nejlepší k narozeninám ti přeje Markéta, mám tě ráda, tak i od nás z Blaníku vše nejlepší. Pokýmka.

0: Na Blaníku slovenská skupina Elán a teď je před námi písnička Nonstop od Michala Davida. Napsal Miroslav z obce Sedlec Prčice. Zahrajte prosím pro Martinu ze Sušetic k svátku, ať se jí daří Květena a žije dál svůj Nonstop, posílá tvůj Míra. Napsala taky Šesťanda z Předboje. Prvňáčku můj, až budeš dnešní večer poslouchat Rádio Blaník, budu už na cestě k tvému srdci blíž. Moc se na tebe těším. Dovolená byla fajn, ale s tebou je mi božsky. Miluji tě a neměnila bych. Z Děčína své přání poslala Šárka. Dneska je tvůj velký den, máš narozeniny. 50 to už je něco, jsi úžasná žena, co si zaslouží jen to nejlepší. Jsem ráda, že jsi v mém životě a součást mojí rodiny. Moc pro mě znamenáš a děkuji ti za to, co vše pro mě a mou rodinu děláš. Kdykoliv potřebuju, jsi tu pro mě. Snad ti to budu moct jednou vše oplatit. Buď dál taková, jaká jsi. Neskutečně tě žeru. Mám tě ráda, Šárka. Napsala taky Karolína z Raspenavy. Zdravím, chtěla bych popřát k narozeninám trojici Honzíkovi, Lili a Nele a zahrát písničku od Míši Davida. Máme tu přání taky od Karla z Volině. Všechno nejlepší k 50. narozeninám Janě Ženíškové ze Zechovic. Za její lásku, obětavost a péči přejí Karel, Adam, David, děda a všichni gratulanti. A ze Svitav napsala taky Nikola, zase po roce jsme se spolu sešli, přátelé, na naší milované chatě, na které vyrostlo už tolik generací a další porostou. Přeju vám všem jen zdraví, to je pro nás nejvíc, krásnou dovolenou, milovská parto.
1: Hezky česky, celé léto.
2: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku dohrává Michal David a teď už Sen kaubojů od Karla Černocha napsal pan Miroslav Stínce nad Sázavou. Zahrajte prosím naší mamince Daně Šťastné k narozeninám, ať dnešek je pro tebe nejkrásnějším v roce. Buď šťastná jako pstruzy plovoucí v potoce, jako bys v koňském sedle seděla a všechnu krásu přírody kolem sebe viděla. Buď klidná jako voda a silná jako kůň, k nímž lásku chováš silnou jako nejhlubší tůň. Přejeme ti řeku zdraví, moře štěstí, sílu koně a nervy pevné a ohebné jako prut. Na koňské sedlo a ryby měj stále chuť. Máme tě moc rádi, mami. Jste s Blaníkem.
1: Každý

Na Blaníku Karel Černoch a teď už Věra Špinarová. Písničku Slunečné pobřeží vybrala paní Jarmila z Újezda u Uničova. Dobrý večer, Blaníčku. Tuto písničku posíláme do Kladna panu Jakubovi Oščádalovi k jeho dnešnímu svátku. S přáním všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví, štěstí a životních úspěchů. Tomu přejí Jarka a Honza. Tak teď už na Blaníku Věra Špinarová.

Na Blaníku dohrává Věra Špinárová, teď na vaše přání. Nedvědi a máme jen sebe, napsala Jitka z Horního Jelení. Dobrý den, dnes je to přesně 45 let. Co jsme s manželem stáli před oltářem na Horním Jelení. Máme se stále rádi a doufáme, že ještě dlouho a ve zdraví budeme mít. Život nám přinesl krásné okamžiky, někdy i smutné, ale těch šťastných bylo víc. Safírovou svatbu slavíme s pokorou k životu a děkujeme za vše. Vaši věrní posluchači, manželé Jitka a Jan Metelkovi z Horního Jelení. Tak ať to dál takhle krásně klape. Napsala taky Jolana z Českých Budějovic. Milé rádio, prosím o zahrání ke krásné diamantové svatbě pro Aničku a Františka Studlarovi. Diamanty jsou vzácné a drahé, ale vy dva jste pro nás ještě vzácnější. 60 let lásky je jako diamant pevné, vzácné a věcné. Moc vám přejeme, hlavně moc zdravíčka a ještě spoustu krásných okamžiků s námi všemi. To přeje dcera Jolana s rodinou vnučky Petra, Verča, Kája a vnuk Váša a 10 pravnoučat. Posílá velkou pusu. Z Opavy napsala Žaneta, prosím, zahraj nám k táboráku, u kterého sedíme s maminkou, Luďkem a dětmi v Mokřinách, naše krásná dovolená. To napsala Žany, tak zdravíme a ať vám u toho táboráku je prostě skvěle. No a Jiří z Prahy 4 napsal, milá Natálko, znamenáš pro mne víc, než si možná myslíš a věř, že jsi jednou ze tří nejdůležitějších žen v mém životě. Miluju tě a věřím, že budeme spolu další roky. Tak z Blaníku zdravíme. Ještě chvíli.

0: tebe. Nedvědi na Blaníku, za 6 minut bude půl deváté, teda to nám to letí, to je úplně neuvěřitelné. No a co dál budeme hrát, tak vidím, že do celé hodiny tady stihneme určitě ještě tuhle od Nadi Urbánkové. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád. A na vaše přání taky Katapult, Mr. President a za chvilku Karel Gott s Gabrielou Gunčíkovou. Tak hezký večer.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

Před námi Karel Gott s Gabrielou Gunčíkovou a Nic nás nezastaví. Písničku vybrala Iveta z Horní Čermné. Chtěla bych nechat zahrát pro svého manžela Dana k dnešním krásným narozeninám a říct mu, jak ho miluju. Ivet. Jirka Sova z Křince píše, kočičko moje, miluji tě z celého srdce, jsem rád, že tě mám. Nedám tě nikdy, jsem s tebou moc šťastný, jsi úžasná ženská, děkuji, že tě mám, tvůj přítel Jiřík. Píše taky Eva Sperné, v neděli 26. července oslaví své 23. narozeniny naše dcera Anička. Aničko, letos si nám udělala obrovskou radost úspěšným ukončením bakalářského studia s červeným diplomem. Jsme na tebe nesmírně pyšní. Do dalších let ti přejeme hlavně hodně zdraví, lásky a ať se ti daří i nadále. Máme tě moc rádi. Krásné narozeniny přejí mamka, taťka, bráchové a celá rodina. Ladislav z Nabočan píše, Blaníčku, rád bych nechal zahrát do Nabočan pro našeho nejmladšího z rodiny Kubíčka Mrázka, který dnes svátek má. K svátku přejeme hodně zdraví, štěstí a hodně úspěchů do dalších let. Přejí rodiče Láďa s Pavlínkou, děda Láďa z Nabočan a prababička Eva Mrázková s Chrudimi. A taky tady máme přání od Martiny z Litomyšle. Milé rádio, prosím o písničku pro svého syna. Milý Kubíčku, posílám ti písničku Za oceán. Všechno nejlepší k tvým narozeninám. Mám tě moc ráda a těším se, až se vrátíš. Pusu posílá maminka.

těmhle dvěma to tak krásně zpívá. To byli Karel Gott s Gabrielou Gunčíkovou a tady už je první polibek od skupiny Brutus. Píše Hany z Líšiny. Bláňulko, zahraj tuhle hodně pomalou pro všechny zúčastněné včerejší grilovačky. Bo to bylo divoký. Děkujem, všetci skřízlivíme. Hany a spol. Teda takhle nás ještě snad nikdo neoslovil. Bláňulko, tedy Rádio Blaník. Tak hezký večer s Bláňulkou.

0: Na Blaníku dohrávají Brutus a teď je před námi Mistr prezident a Coco Jumbo, napsala Kamila z Hlízova. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naší Anešku do Čáslavy k jejím narozeninám, které dnes slaví. Milá Aneško, přáníčko a písničku k tvým 9. narozeninám ti ze srdce posílají babička a děda z Hlízova. Taky od nás z Blaníku všechno nejlepší.
1: Léto z

Mr. President na Blaníku, teď už blues od skupiny Katapult, píše Lukáš z Velké Hraštice. Dobrý den do Rádia Blaník, prosím o písničku Katapult blues pro naší partu, Stáňu, Mirku, Evu, Pepíka, hlavně pro Jirku, který se po infarktu šťastně vrátil z nemocnice. Jirko, přejeme ti hlavně pevné zdraví a spoustu krásných chvil s námi. My právě sedíme v pergole ve Velké Hraštici, posloucháme Blaník, popijeme pivečko a připijeme na tvoje zdraví. Všechny zdraví Vlasta z Velké Hraštice a my vás z Blaníku taky moc zdravíme. Tady jsou Katapulti.

0: Na Blaníku skupina Katapult a teď už na vaše přání Olga Lounová, Jsem optimista, napsala Miloslava z Loučenic. Krásné páté narozeniny té nejšikovnější a nejusměvavější princezně Stelunce Petrové. Přejeme ti spoustu smíchu, radosti, zdraví, pohádkových dobrodružství a ať se ti splní všechna tajná přání. Posíláme ti tvoji oblíbenou písničku Jsem optimista od Olgy Lounové. Užij si svůj velký den, taťka a mili. A ještě tady máme přání od Evy ze Znojma. Naše Danuško, přejeme ti na cestě důchodem jen samou radost, pohodu. Milujeme tvůj úsměv, srdce a pro nás všechny moc znamenáš. Máme tě rádi, tvůj manžel Petr, brácha Pavel a Evča. Tak zdravíme a hrajeme Olgu Lounovou. Pěkný večer.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky s

0: Olga Lounová na Blaníku, teď už houby magický od kabátů, napsala Nikola z Boskovic. Náš milý Péťo, rok se s rokem sešel a ty jsi opět o rok starší a my ti z celého srdce přejeme všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a hlavně pevné nervy přeje tvoje dcera Niky, milující manželka Miluška, vnoučata Tereska s Jirkem, a naše milovaná zvířátka. Píše taky Petr z Kutné Hory, mojí milované manželce Renatce k výročí 40 let manželství. Vydrželi jsme to oba a doufám, že ještě dlouho vydržíme. Díky. Monika ze Svitav napsala, prosím o zahrání písničky, máme s manželem 28. výročí svatby, děkuji moc. A své přání z Teplic poslal taky pan Karel. Milé rádio, zahrajte mě i mojí ženě Peťulce k 11. výročí naší společné cesty životem. Moc tě miluji a vážím si tě. Život bez tebe si neumím představit. Jsi ten nejlepší parťák do života. Jsi ta nejhezčí a nejroztomilejší kuchařka, která mi peče a vaří na cesty. Vždy, když papám, tak cítím tu lásku, se kterou mi to jídlo připravuješ. Moc tě miluji, ty moje štěstíčko, tvůj Kája. Tak zdravíme a posíláme kabáty.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.
4: Už budem spolu navždycky.

0: Na Blaníku Kabáti teď už je před námi Naďa Urbánková, Vilém peče housky. Při té příležitosti bych taky rád pozdravil všechny do Všetat, protože právě o této obci se v této písničce taky zpívá. No a o tuhle písničku Vilém peče housky si napsala Tereska z Nové Vsi. Milý Blaníčku, zahraj prosím pro všechny, ať mají stejně tak krásný den jako já. Tak zdravíme do Nové Vsi taky, no a hrajeme na Blaníku Naďu Urbánkovou.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou většinou k 16 až 12 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude svítit sluníčko, ale během dne se od jihozápadu bude zatahovat a místy se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se ale dostanou na typické letní hodnoty, a to na 27 až 31 stupňů.
1: Martin Ledinský na rádiu Blaník.
0: Dál hrajeme na vaše přání, teď už je před námi skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. A písničku Miluju tě vybrala paní Jitka z Přeborova, která píše: chceme popřát naší skvělé růžence k jejím 60. narozeninám, které oslavila letos 20. července. Vše dobré, hodně zdraví a životní pohody přeje manžel Pavel, dcera Monča s Pepou a vnouček Fabiánek, syn Pavel s Petrou, maminka Růženka a sestry Hanka, Jitka a Vendulka s rodinami. Z Čáslavy napsala Ivana: milovaným rodičům Standovi a Jarmile tam nahoru, syn Miloš s rodinou a dcera Ivana s rodinou.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

napsal Pavel z Brna. Všechno nejlepší ke 22. narozeninám, hlavně hodně zdravíčka přeje maminka, tatínek, manžel Josef a dcerka Eliška. Máme tě moc rádi.

Jiří Korn na Blaníku, teď už máma od skupiny Lunetic, napsala Marcela z Příbrami. Prosím, zahrajte k 90. narozeninám naší mamince, babičce i prababičce paní Běle Soukupové. Maminko, přejeme ti mnoho zdraví, lásky i spoustu každodenních radostí a žádné starosti. Si naším velkým vzorem, jsme vděční za to, jak se o nás všechny s láskou pečovala, jak si nás s tatínkem vychovala a také jak zvládáš nástrahy. Stáří s grácií a přehledem. Moc tě milujeme a přejeme vše nejlepší, tvoje Micka a Vládík s rodinami. Napsal taky David z Jablonce nad Nisou. Maminko, milujeme tě a přejeme plno zdravíčka, tvé dětičky a vnučky.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. No a teď už je před námi skupina Fleret, jo? Zafoukané. Tak pojďme se podívat na to, kdo si napsal o tuhle krásnou písničku. Koukám, že Jana z Lověšic. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého manžela Vladimíra Kouřila k jeho kulatým narozeninám. Přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a pohodu. To ti přeje manželka Jana s rodinou. Napsal taky Milan, a to z Dlouhé Třebové. Milý dědečku Mirečku, k tvým 70. narozeninám ti přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky k babičce Janě. Posíláme pozdrav do Čejova u Humpolce a máme vás všechny moc rádi. Srdečně přejí vnučka Anička a Matyáš, dcera Jana a Milan. Tak tady jsou Fleret, hezký večer.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už Marek Ztracený a To se mi líbí, napsala Miroslava z Modletic. Ahoj Rádio Blaník, chtěla bych sem dát zahrát Kristýně Švecovej k jejím narozeninám a popřát vela zdravíčka, lásky a moc ju máme rádi, maminka Mirka a tatínko Mirko. Napsala taky Wendy Sloan písničku Zahrajte pro směnu C na průmyslovou zónu v Lounech, která má dnes noční směnu pro před celozávodní dovolenou. Ať si všichni dovčů užijí ve zdraví a pohodě. Děkuji, Venuš. Z Litvínova své přání poslala Veronika, naší Aničce k narozeninám přejí holky ze zahrady a píše i Rudolf z Plané. Ahoj rádio, ve středu oslavila svůj svátek moje drahá sestra Magda Kuželková a tímto bychom jí chtěli popřát vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. To ti přejí bratr Ruda a milovaný syn Lukášek. Tak všechno nejlepší i od nás z Rádia Blaník a tady je Marek Ztracený.

Písničky na přání na Blaníku pokračují, teď už Valčík pro mámu od Michala Davida napsala Lenka z Mostu. Moje milá maminko Aničko Petrášková, chtěla bych ti z celého srdce poděkovat za to, že si tu po celý tento pro mě těžký rok byla. Starala se, naslouchala a byla si mi oporou. Díky tobě jsem to zvládla a dnes už je vše špatné za námi. Maminečko moje zlatá, zároveň ti přeji k zítřejším narozeninám a svátku hodně zdraví, štěstí, lásky a ať máš v sobě stále tolik optimismu a chuti do života, protože věk je jen číslo. Mám tě moc ráda, tvoje dcera Lenka. Zdravíme taky do Radotína u Karlových Varů, odkud píše Kateřina. Prosím o zahrání písničky Kateřině Šafrhancové k jejím 34. narozeninám, které bude mít 27. července. Přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Přejí rodiče Renata a Miroslav, dcera Sofinka, ségra Eli a babi Květuš. K přání se připojuje i strejda Vlasta s rodinou. Tak tady je Valčík pro mámu od Michala Davida a vy jste s rádi. Jen Blaník.

Na Blaníku vám zpíval Michal David a teď už Kočka od Elánů. Tuhle písničku vybrala paní Eva z Načeradce. Pro naší kočku Elišku si přejeme zahrát písničku od Elánů k jejím 14. narozeninám, které v pátek oslavila. Elinko, přejeme ti štěstí, zdraví, úspěchy v soutěžích a ve studiu. Zůstaň taková super holka, jako jsi. To ti přeje brácha Míša, taťka, mamka, babi a děda. A všichni kočičáci, tak hrajeme Elány a z Blaníku přejeme pohodový večer.

0: Na Blaníku skupina Elán, za 4 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už brzy taky Karel Gott.
1: Kde pak ty ptáčku hnízdo máš?
0: Já prostě tuhle písničku považuji za vánoční. Vždycky, když ji slyším, tak už se těším na bramborový salát, na řízky, na cukroví. No nic, co dál budeme hrát na vaše přání? Tak vidím tady Škvory, Sílu starých vín si dáme, no a za chvilku jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové. Tak hezký večer s Blaníkem, dál hrajeme podle vás.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
5: Jak jsou ty trampolíny velké?
6: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
5: Jsou trampolíny placené?
6: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
5: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčín.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.

0: přání. Na Rádiu Blaník.
1: A teď už je před námi Věra Špinarová, napsala Hana z Teplic. Dnes uplynulo 5 let, co nám odešel na věčnost náš manžel, tatínek, dědoušek, bratr, strýc, pan Jan Michale. Rádi bychom mu tam nahoru poslali jeho oblíbenou písničku od Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš. S láskou na něho vzpomínají manželka Hana, syn Martin s manželkou Lenkou, dcera Aranka, vnuci Lukáš s rodinou, Jiřík, Martínek, Lenička, Daneček s přítelkyní Káťou, společně s bratrem Rosťou a rodinou. Zdravíme taky do obce Skřezimíř, odkud píše Ivana. Milá Šárko, všechno nejlepší k dnešním kulatým narozeninám, hodně zdraví, lásky a radosti z vnoučátek ti přeje mamka a sestry s rodinami. Prostě jen 3 slova. Máme tě rádi.

0: Na rádiu Blaník Věra Špinarová a teď už na vaše přání síla starých vín od Škvorů napsal Petr z Křebohostic. Prosím Blaníček o zahrání písničky Síla starých vín od skupiny Škvor pro moji manželku Martinu z Křebohostic k jejím kulatým zítřejším narozeninám. Hodně štěstí, peněz, ale hlavně hodně, hodně zdravíčka. Máme za sebou více jak 40 let, tak snad ještě něco dáme. Opravdu to zdraví. Přeje Petr s rodinou a všemi dětmi. Mám tě rád. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku. Hezký večer.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už je před námi Karel Gott s písničkou Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Napsal Jiří z Doubravníku. Milý Blaníčku, chtěli bychom zahrát paní Janě Jelínkové z Doubravníku k 80. narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších s námi úspěšně prožitých let. Kde?

Na Blaníku Karel Gott a teď už návrat od Jakuba Smolíka napsala Jana z Hořovic. Milý Blaníčku, prosím zahraj tuto nádhernou písničku pro pana Jakuba Smolíka, který má dnes svátek. Přejeme mu vše jen to nejlepší, hodně štěstí, lásky, spokojenosti, mnoho spokojených lidiček na jeho koncertech i mimo něj oceán zdravíčka, mnoho ještě tak překrásných písniček, které zahřejí na duši i u srdíčka. Ať se stále rád vrací tam, kde ho mají lidé moc rádi. Přeji jeho faninky z Hořovic a za tým Rádia Blaník taktéž. Přeji k svátku všechno nejlepší.

Na Blaninku dál hrajeme na vaše přání a teď už jedna krásná letní od skupiny Beach Boys napsala Nela z Oldřichovic. Píseň pro mou sestru Klárku k jejím dnešním 19. narozeninám. Všechno nejlepší.

Na Blaníku dohrávají Beach Boys a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. A sice dvě duše od pekaře. Napsal Jindřich z Mostu. Vendy, Simo je sluníčko a moc tě miluji.

0: Ještě více písniček a navíc bez zbytečného povídání.
1: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
0: Od 7 písničky na přání.
1: Od 10 písničky z lásky.
0: Každý večer na Rádiu Blaník.

0: půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je léčba.

0: vámi je Rádio Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Hezký večer. Před námi jsou tradiční 2 hodiny před půlnocí plné písniček z lásky. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná a nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 12 stupňům, v údolích ojediněle až k 10 stupňům Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude slunečno, ale během dne od jihozápadu čekejte postupně oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů. Tolik počasí a hezký sobotní večer. S Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

noci panuje sníh, ani stopa po lidech. Ta samota království mě

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: DSR. Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. DSR. Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz.
5: DSR. Czech Republic. DSR.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Na většině území je momentálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 12 stupňů. Od jihu nad ránem přibude ale oblačnosti a večer pak na většině území bude pršet. Přes den ale bude léto s teplotami do 32 stupňů, na horách bude příjemných 23. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.

0: Baník počasí. Rádio
1: Baník. Na většině území je momentálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 12 stupňů. Od jihu nad ránem přibude ale oblačnosti a večer pak na většině území bude pršet. Přes den ale bude léto s teplotami do 32 stupňů, na horách bude příjemných 23. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.

ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

si vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží.

ti dám. Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 26. července a svátek má Anna. Narozeniny dnes oslaví například herec, moderátor a zpěvák z Těžkýho Pokondra Roman Ondráček, jemu 60 let, dále filantrop, matematik, miliardář a podnikatel Karel Janeček, tomu je 53, narozeniny má i herec Saša Rašilov, mladší, jemu 54 let a oslavenkyní je i americká herečka Sandra Bullock a té je 62. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říkám mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu bledou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu.

tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Počasí.
1: Na většině území je momentálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 12 stupňů. Od jihu nad ránem přibude ale oblačnosti a večer pak na většině území bude pršet. Přes den ale bude léto s teplotami do 32 stupňů, na horách bude příjemných 23. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
2: Autokoutek.
0: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
0: Výhodné financování.
2: Pro nové i

zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám pěkný den, je neděle 26. července, kdy si připomínáme Světový den prarodičů a seniorů. Svátek slaví Anna a před námi jsou očekávané události. Nedělní diskuzní pořady se budou věnovat vládní krizi. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a kabinetem Andreje Babiše přerůstá ve skutečnou válku. Napětí zvýšilo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice už avizovala, že ho ve sněmovně přehlasuje. Končí uzavírka rušné křižovatky Sněhulák v Liberci. Důvodem dopravního omezení byla od pátku rekonstrukce viaduktu. V Safari parku ve Dvoře Králové pokračují africké dny. Nabízejí africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků, ale i africkou gastronomii a potrvají do neděle 2. srpna. Ve skanzenu ve Strážnici na Hodonínsku oslaví dožínky. Začíná se v 9 hodin tradičním dožínkovým průvodem. A třetím dnem pokračuje 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Přehlídka potrvá do čtvrtka 30. července. Tolik očekávané události. Hezkou neděli přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Na většině území je momentálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 12 stupňů. Od jihu nad ránem přibude ale oblačnosti a večer pak na většině území bude pršet. Přes den ale bude léto s teplotami do 32 stupňů, na horách bude příjemných 23. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.